Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Radio. Bledele čerstější muzike.

nejlepší old school, který znáš.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio.

alba furt lítej venek kulky. Předtím jsme byli blest, teď milionáři a přeto city multi. Fans čekali před klubem jako kulty. Před náma další poločas, nejsme tam ani

0: to. Už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
1: Mami, mami, mimino Stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Oslavit výročí svatby stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
7: Yeah. Lidi jsme...

Cítím začiatok a cítím koniec. Cítím staré dobre, cítím nové. Cítím strach, ano, cítím bolesť. Cítím rast, ano, cítím progres. Cítím Bratislavu, cítím Prahu. Cítím liberálu, cítím pravu. Cítím ateistov, cítím zbožných. Cítím slobodu a cítím pravdu.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na MyDay 8. srpna ve Vendrini.

0: is the answer.
1: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Můžeš mít koho jen chceš, Jennifer. Tak proč můj čip? Jen proto, abys mě naštvala? Nebo je to proto, že ti chybí sebevědomí?

bevile i víle.

kde bez mě byl.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: to. Už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: My už tam budem.
5: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
6: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskydek.cz.

Moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: podívej se, a prý, že neumí stávat ráno, kecka jedna. Vše se jen tady to, vyhrává
1: to,
0: na prši.
1: No to ne, to je jenom hudba. Je. Ona tu není.
2: Počasí.
1: Velké pozor, přichází vlna ne veder, ale vlna velkého ochlazení. Ta nás bude trápit zhruba po celý víkend až do pondělí. Teploty dnes v maximech 23 až 26 stupňů Celsia. Bude jasno, později odpoledne ale spíše oblačno. Na horách dneska v maximech 20 a polojasná obloha.
0: Fresh zprávy. No a minuta po šesté, taky dobré ráno ode mě. Hádejte, co další výluka v Ostravě. To by nebyla Ostrava, aby to všechno jezdilo tak, jak má, bez problému a bez nějakých jako objízdných tras. U Vítkovického stadionu orientujeme se všichni, že? Super. Budou měnit koleje, tramvaje čeká o víkendu výluka, téměř po celou sobotu a neděli bude v Ostravě trvat výluka tramvajových linek číslo 11, 12 a 19.
1: Ale pozor, musím říct, že kluci se připravují průběžně. Mm-hmm. Včera jsem kolem projížděl a musím teda konstatovat, že koleje ty nové už jsou připravené.
0: Ano.
1: Jo? Už to je nachystané, je tam těžká technika. Vypadá to, že kluci na to vlítnou ráno a odpoledne mají.
0: No tak fajn, zmíněné spoje pojedou oklikou z důvodu výměny kolejí u městského stadionu. Na likvidovaném dole ČSM ve Stonově na Karvinsku začalo zasypávání prvních jam, které ještě nedávno sloužily k dopravě horníku a materiálu do podzemí. Završuje se tím ukončení těžby černého uhlí v České republice. Stejné zasypání čeká v blízké době i severní část dolu ČSM. Baník má třetí dresy s patronkou horníku i symboly Ostravy. Po domácí bílé venkovní modré představil fotbalový Baník Ostrava také třetí sadu dresů. Na úterní, tedy včerejší tradiční akci na Bazalech 5-10 sraz na Baníku vidělo 400 fanoušků šedozelenou kombinaci. Já jsem to zkoukala na Instagramu jejich, které obsahují podobiznu svaté Barbory. Tolik zprávy, teď doprava.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
1: Podíváme se na silnice. Ve středu brzo ráno nehlásíte žádné komplikace. Pozor si ale dávejte rozhodně na Českobratrské, kde se můžete zdržet z důvodu ranní špičky. Taky z důvodu ranní špičky bude těžko průjezdná Bohumínská ulice ve směru na Hranečník v Ostravě. Tam je uzavřen jeden jízdní pruh, konkrétně ten levý, a jezdí se v tom pravém z důvodu malování ne na obličej, jo, jak se jako pojí v létě, ale malování na silnice. Prosím vás, to je nová činnost ostravských komunikací, protože malování na silnice v tuto chvíli ve většině místech Ostravy, já jsem si včera všiml dokonce, že se maluje na silnice i na, a teď si nespomenu úplně přesně, kde to bylo, ale projížděl jsem a říkal jsem si, je i tady. No, takhle to opatrně, to by vás po ránu mohlo zdržet, ale jinak nic zásadního se neděje. Kdyby náhodou něco, dejte vědět. 77 337 136.
2: Doprava.
3: Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčková filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine oči a mnoho dalších.

0: tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
1: Oslavit výročí svatby stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
4: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
4: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
3: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh track. Novinka na Fresh Rap.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Pěkné středeční ráno přejeme.
1: Čau. Já jsem Honza
0: a já jsem v noci měl tu čest se svést v Ostravě městskou hromadnou dopravou, jo, a já zase jsem jako byl v úžasu z toho, co jsem viděl. Já se o to musím s váma podělit.
1: A takže Honza Pernický v ulicích Metropole.
0: Ano, ano.
1: Já byl
0: tak třeba kolem 14:30 na trase linky číslo 2, tedy z Výškovic do centra a na úrovni Vítkovic, a teď nevím, jestli to byla stará ocelárna, nebo to byl sport arena možná,
1: aha,
0: těžko říct. Tam
1: prostě
0: někde
1: tam ten úsek, jo.
0: Nastoupil muž, který na sobě měl montérky a poměrně drahé, jo, to já zase jako poznám, protože mám spoustu kamarádů, co mají montérky jako pracovní úbor.
1: Vsuvka, kolik můžou stát takové jako dobré montérky?
0: To by se zhodně divilo.
1: Jo, jsou drahé, dobře, takže vlastně kvalitní oděv.
0: Jo, jo, no jako jo.
1: Značkový.
0: Častokrát je značkový. A teď měl na sobě ty montérky docela i čisté, jo, takže to už je jako, to už zavání, už si říkáš, to jo, čisté montérky, možná dělá výtahy jenom třeba.
1: Třeba, no.
0: OK, v pohodě. A za sebou táhl růžový kufr, který měl zhruba do půlky stehen, jo. Vysoký byl tak, jak já, asi 1,76 m, 1,80 m, jo. A mě teda jako na tom přišlo zvláštní to, že ten kufr pravděpodobně měl jako prázdný, protože ho tak jako to šlo vidět, jak on jako víš, tím kufrem jede a ten kufr mu úplně utíkal, no, ten kufr jako nechtěl. Ale prostě víš, jako že byl lehký, tak ho jako vzal něžně tím jedním prstíčkem, jenom kufr byl prázdný, ale zarazilo mě, že prostě vidíš ve 3 ráno borce v monterkách a s růžovým kufrem, řekneš si, tady mi něco nehraje.
1: No, tak to je tvoje spekulace, že byl prázdný, jako třeba tam něco,
0: ne, tak jako
1: něco hele, tam třeba bylo, tak ty si
0: fyziku,
1: neviděl,
0: fyziku nezapřeš.
1: Tak já nevím, víš, jak jsou lehké prachy?
0: Tak třeba.
1: No, co když jste měl nadspaný milion, já jsem viděla chlapa,
0: to by mě
1: který
0: pěkně nasral. No, já jsem to chtěl jako jenom ještě mě.
1: No ne, to vyřešíme, hele, teď si dáme nádech, výdech, protože jsem pak viděla chlapa, co donesel milion igelitce do banky, jo.
0: Proč ne?
1: Tak
0: jasně.
1: Pojďme vymyslet, co měl chlap o 14:30 ráno v růžovém kufru ve Vítkovicích.
0: OK, klidně dejte vědět, vy frešáci, pokud máte tip, co chlap o 14:30 ráno v růžovém kufru měl, 77 337 136. Ale kromě toho, to není všechno. On udělal ještě jednu velmi zvláštní věc.
1: Fajn, tak nám to dopovíš. Nebo nepočká to ještě.

0: Jak si taky myslí, že pán včera vedem v kufru měl o půl třetí ráno v Ostravě peníze?
1: Na kolik by to tak mohl mít?
0: No, nevím, milion tam klidně nacpe. Ono to není jako tak moc, když to potom
1: složíš.
0: Kufr,
1: to byl velký kufr, tam, no, tam by mohlo být klidně i 20 mega. Jako. Ještě potom... kdyby, no, záleží, jestli to má ve 2000 nebo v 5000, že jo? Nebo v litrech jenom třeba.
0: Jasně, tak já, kdybych někdy měla mít milion před sebou, tak já bych to chtěla v
1: bez
0: malých bankovkách. Bez to, přesně, ať to je jako v tom filmu, kdy vyhodíš a snese se na tebe plno peněz, tak bych to chtěla já.
1: Ok, že? Dobře, tak jo, takže to je jediný tip, který přišel?
0: Ne, tady je toho víc, ale mě třeba zaujal ještě názor Cindy. Jí napadlo, že jezdil za milenkou, jakože v úzovkách do práce, proto ty montérky, jako krytí, jo, ta Cindy je úžasná, ta rovnou celé love story tady vymyslela.
1: Okay.
0: A manželka mu na to přišla, zbalila mu kufr, její růžový, který pak musel přijet vrátit.
1: Yeah. Jo,
0: takže on
1: jo,
0: možná
1: takhle
0: vybalil u milenky a s tím prázdným, protože to by se zdálo, že manévruje jako lehce, tak to potom měl vrátit zpátky manželce.
1: He, tak Sandy, ale Sandy nasadila korunku teda.
0: Tady vidíš, že ženské nám to prostě jede,
1: no,
0: vám to jo, ta myslí, kreativita.
1: Vám to myslí kolikrát tak, jak ani nechceme a ono to jede.
0: Přijdeme. A říkal mi ještě kamarád, že v tomhle jsme fakt unikátní, že jsme dobré. Mm-hmm. Že vždycky, když se v jeho okolí nějak vyskytne nějaká ženská. On má dost žen kolem sebe, ale někdy občas se vyskytne ženská, se kterou by normálně jako ujel.
1: Aha,
0: jo?
1: No,
0: fyzicky,
1: jasně.
0: Že prostě jako samice se mu líbí a že ta jeho žena doma vždycky tu ženu nějak podvědomě vypozoruje.
1: Nebo jí zná, ne?
0: Ne, to ne, ale že třeba ona neříká nikdy nic, ale když on má tu samici, se kterou by chtěl, tak ona normálně regulárně přijde a vede doma takové řeči jako tak a co nového, nepotkal jsi někoho? No a tak co ta tvoje zpěvačka, kterou hledáš? A on říká, to není možné, jako ona to prostě zase vycítila.
1: To je šestý smysl, tohle je prostě váš šestý smysl. Mimochodem, já se rád k té tramvaji vrátím, protože já jsem řekl, že to není úplně všechno. Červený kufr mě lehce zmátl, ale co se dělo potom, bylo velmi zvláštní, protože muž si začal sám se sebou povídat, tak nějak jako si vyhříkával svoje problémy, ale to je v pohodě, jako tak těch lidí v MHDčku potkáš hodně, že jo, co si povídají sami se sebou.
0: Schizofreniku je tam denně dost,
1: no,
0: opravdu
1: ale,
0: každý
1: ale,
0: den.
1: Hele, ale co mě teda jako rozbilo, když vytáhl, je to starý zákon?
0: To já netuším,
1: Bible?
0: Co chceš říct.
1: No.
0: No, tak Bible má i starý zákon, no.
1: Tak vytáhl starý zákon a začal normálně jako tu knížku vzal před sebe, takhle ji ukazoval po té tramvaji a začal mluvit jazykem, kterým se mu nerozuměl.
0: A to nebylo to už hebrejsky?
1: No to... Možná to bylo esperanto, to já nevím, ale teda jako musím, nebo latina. Ale musím říct, že tohle mě teda jako, to už jsem si říkal, tyjo, tak nevystoupím já, jako raději dřív. No ne, jako to bylo fakt divné, to bylo hodně divné. No, nakonec asi nebude divné, když vám popíšu, kde vystupoval. Mládenec vystupoval na zastávce náměstí Svatopluka Čecha.
0: Počkej, jo? Tak to s tebou jel až tady.
1: No, až tady,
0: až
1: no.
0: Jako, až do centra.
1: Já jel na hlavní nádraží a on jel na náměstí Svatopluka Čecha. Tam vystoupil před tím velkým kostolem, tak jsem říkal, OK, dobře, tak ono to dává smysl. Těžko říct, jak to s ním dopadlo, jestli kufr manželce vrátil, jo, ale musím teda říct, že to byla jízda, jako... Už bych asi nechtěl.
0: To je prostě ozdrava.
1: Hmm,
0: to je tak skvělé město.
1: To je životní styl.
0: Něco,
1: ale
0: přesně,
1: na druhou stranu styl. S Mončou jsme se právě shodli, že ježdění městskou hromadnou dopravou má něco do sebe, protože krásně vidíte, jak to město jako kvete, roste. A já sám za sebe musím říct, že Ostravu jako milu, to je krásné město.
0: Já s tebou souhlasím.
1: Krásné.
0: Taky se tady cítím hezky. Proto se pořád možná vracím. Ze všech různých metropolí.
1: Teď to si pořád, prosím tě.
0: No, tak odjíždím pryč, ale vždycky se vrátím. No,
1: tak jo, do Opavy jenom třeba.
0: A tak třeba do Prahy teď zase jedu, ale vždycky se vrátím.
1: Tak jo, tak hlavně se vrát, prosím tě, no.
0: Neboj, vrátím.
2: Monika Dudová v ulicích Metropole.
0: Se růžovým kufrem se vrátím.
1: Aha, a je to. Tak buďte s námi, za chviličku raní Bon Appetit pokračuje, nyní povinný reklamní výsek.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
3: No, super.
2: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: Kdy už tam budem.
5: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
6: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
2: Nejlepší snídaňové menu v Metropoli. Bon Appetit.

0: Tak. Červený jsem chtěla říct, ale on byl růžový ten kufr, takže růžový kufr v ostravské MHD jsme probrali. Ještě taková moje vsuvka, co jsem já netypického zažila v ostravské tramvaji, respektive co tam kdo měl. Jo? Jestli si už taky viděl. Viděla jsem borce, který si přišel sednout a na ramenou měl potkana.
1: Mhm, OK, dobře, jo, dobrý. Jasně.
0: Jo. Pak jsem viděla borku, která si sedla a měla na ramenou leguána.
1: Tak přituhuje, no, OK.
0: Jo, přituhuje takhle.
1: Tak je pravda, protože... že jako potkan, no dobře, já se myší a hlodavců jako bojím, jo, já mám problém i s křečkem, ale potkan, je jich tu v Ostravě hodně, protože teďkom se hodně bourá a kope a ono je jako známé, že když něco demoluješ, nějaký třeba starý dům, vylízají, tak těch potkanů vyleze víc, jo. Takže v pohodě, na to jsme zvyklí. Leguán už jako úplně...
0: No, jasně, jako... ale teď si představ tu situaci, že ty to vnímáš, já nevím, sedíš prostě a zavnímáš, že ten borec nebo ta borka s tím zvířetem na rameni jde. Přisedá do té tramvaje, tak ty jsi v pohotovosti, ale teď si představ, ona si sedla, ta kočka s tím leguánem vedle člověka, byla to paní, která o tom neměla tušení, takže normálně si jela
1: svoje. A ta paní
0: svoje.
1: Jsi ty?
0: Ne, dobrý, já jsem na to pouze koukala a ta paní netušila, co se děje. A teď jako seděla, jela si svoje a najednou asi periferně viděla, že se vedle něco hýbe. Tak se otočila, teď začala ale tak řvát.
1: Jako hysterie.
0: Hysterie, protože to jako nečekáš.
1: No jasně.
0: No a vystoupila, že, na další zastávce. A chci jenom jako říct, že v té ostravské MHD vydáváš jako cokoliv, jo?
1: Častokrát jako pozor na to, jednak, že to vidíte, je věc číslo jedna, ale stane se i věc číslo dvě, že dotyčný tu věc zapomene v té tramvaji nebo autobusu, jo? A pozor na to, to už je pak horší, protože takové ztráty a nálezy, ty nejbizarnější, které dopravní podnik v Ostravě pamatuje, jsou následující, jako, jo? Třeba
0: někdy našel potkana.
1: Gumová slepice. Jo?
0: Ale jo, to je dobrá, to asi nějaké dítě nebo nějaký pes to tam měl.
1: V tramvaji číslo 6 se našly svatební šaty.
0: OK.
1: No jo. Tak tohle je ale úle, to nemůžu ani říct. A proč tady píšou i ty linky? V tramvaji číslo 9.
0: To je důležité, jaká to byla trasa náhodou.
1: V tramvaji číslo 9, to dneska nejezdí ani devítka už ne.
0: Já myslím, že...
1: No
0: já
1: nejezdí,
0: nevím,
1: devítka
0: ale,
1: nejezdí.
0: Ale pamatuju si.
1: V tramvaji číslo 9 nalezl řidič pohřební urnu.
0: Ano, to se...
1: Naštěstí byla prázdná.
0: A která to byla linka, jak ten pan řidič tam nalezl chrup? Normálně jako zuby.
1: Tady je zubní protéza, ano, mám tu zubní protéza, linka číslo 2.
0: Víškovice, no, my nesklameme.
1: No jo.

0: Eiffel 65 Blue Dabba Dee.
1: No, krásné.
0: Nádherná věc. Víte proč? Já ji mám zafixovanou v hlavě.
1: No, Monča se poprvé líbala.
0: Jo,
1: s mužem.
0: Opravdicky.
1: S opravdickým mužem.
0: S opravdickým
1: mužem.
0: Ne, nebyl to plišák, ani nebyl na pokazí.
1: Výborně.
0: Takže moje první líbání, takové to francouzské, bylo opravdu za zvuku tady projektu Eiffel 65 Blue Dabba Dee.
1: Tak krása, Moni, tak to je pěkné téma, tak jsme jako přeskočili vlastně ze ztrát a nálezů ostravské MHD až k tvým prvním polibkům, to je moc hezké. No pokud byste si i vy třeba chtěli vzpomenout na někoho, kdo vám udělal kdysi dávno radost, nebo kdo vám udělal radost třeba včera, to je jedno, tak klidně můžete, protože dámy a pánové, frešáci, přichází tady středeční juboxy.
2: Jubox Fresh Radio. Pošli hlasovku 77 337 136.
0: Co by bylo super, kdyby někdo vybral tak jako song, kterého se třeba líbal nebo poprvé miloval. To by bylo skvělé, že?
1: No já přemýšlím, no. Přemýšlím.
0: Nepřemýšlej.
1: Jaká písnička byla moje líbací? Nevím, no, teď jako z hlavy.
0: Tady, dada, tady, dada, tady, dada, dada.
1: To je Míša Růžičková.
0: Jsi začal už ve školce, ne? Ti tak odhaduju.
1: Tak jako já, no, já jsem nestrácel čas, prosím tebe. Ale a první písnička, u které jsem jako
0: aha,
1: měl styk.
0: Kterou máš spojenou, to nemusí být, ježiš, kotky, prosím tě, to nemusí být styk, jo, to jsem jenom tak jako plácla, protože někdo si bude pamatovat songu, kterou se třeba miloval, ale u kterého, já nevím, si měl golce blízko, nebo jestli si tančil s nějakou vyvolenou někdy, kterou si hrozně chtěl dostat ploužák, tak si přece musíš pamatovat,
1: jo,
0: která
1: mám
0: to byla, ne?
1: No, chceš ji slyšet?
0: No jasně.
1: Je, počkej, tak já... No, mám jí. Chceš jí slyšet?
0: No, jasně. Tohle jo. To je poměrně jako nedávno.
1: To je novinka, no. To je čerstvé tohle.
0: Aha, tak to si zase nepamatuješ, co bylo včera, viď?
1: Ne.
0: A na to už před 10 lety.
1: Tak já mám teď milou po dlouhých letech. To je wow.
0: Já to chápu, že si to teď pamatuješ, teď je to čerstvé. Ale žádnou jinou z minulosti nemáš zafixovanou.
1: Mám. A chceš slyšet i z minulosti?
0: No, tak to jsem chtěla právě.
1: Ne, ale přemýšlím, jakou jsme měli společně.
0: Aha, no. A to je přesně on, čo?
1: Jo, já si pamatuju, že svojí úplně první holce jsem zpíval jednou jsem slíbil, že si tě vemu. Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu, kdo při mě stál.
0: Co kecáš,
1: když jsem byl dole,
0: ten Marek ztracený, nebo kdo to je?
1: Jsem jenom tvůj a ty jsi moje.
0: Kdo to je?
1: To jsou jeleni, myslím, ne? Nebo něco takového. Jednou jsem slíbil, se to jmenuje. A já
0: jednou
1: si myslím,
0: slíbil,
1: že buď to jsou jeleni, a nebo... Ztracený to podle mě není.
0: Ale ty bys neposlouchal ztraceného ani jeleny, ne?
1: No, jeleny jo, jeleny mám poměrně rádi. Jeleni mi
0: já
1: nevadí.
0: Už vím, kdo to bylo.
1: Kdo to je?
0: Lipo a Krištof.
1: Ne.
0: Jo.
1: Jednou jsem slíbil.
0: Tak to si mi teda zklamal.
1: Počkej, to je fakt Lipo.
0: Jo, mi to vyšlo jako, jednou jsem slíbil, ale jo, teď když si to jedu v hlavě a Jakub Děkan tam tehdy ještě něco zpracovával. Jakub Děkan je vlastně z toho, on už tam s něma není, ale on je...
1: Noz,
0: ten jednoslovný název, teď se uváděl Majálesu.
1: Poetika.
0: Poetiky, předtím, jo, teďka už je jiná formace.
1: Jednou jsem slíbil, že se tě vemu, Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu, kdo při mě stál, když jsem byl dole, jsem jenom tvůj a ty jsi moje. No, tak to jsme měli, no.
0: No škoda, že to nevyšlo.
1: No nevyšlo, no. A my jsme měli více plánů, ale ještě, že to dopadlo, jak to dopadlo.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. Být či nebýt? Toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Stegosaura!
0: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí. Jde k nám.
0: Jo, jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit.

0: vztah jednou začal, jednou skončil.
1: Dámy a pánové, pokud jste si neuvědomili, tak dnešní vysílání to bude studna moudrosti.
0: Ano.
1: My vás dneska budeme edukovat v každém směru, v každé minutě, i tady v rámci Juboxu, jak se zdá. Budeme
2: Jukebox,
1: velice produkční.
0: Aha. Já jsem chtěl říct, že každý vztah jednou na něčem začal, jo, a je podložený několika věcma.
1: Jo.
0: Společným místem, společným jídlem, společným pitím, ale hlavně častokrát i společnou hudbou.
1: Okay, je to takže prožitky, to je to, co řešíme.
0: Ano.
1: Prožitky, hudební prožitky, určitě jste s někým něco zažili krásného a máte to v paměti, hlavně díky tomu, že právě hrála nějaká ta
0: jasná,
1: která
0: vyvolená.
1: Vám to vždycky Petia vyhodí
0: píše,
1: na povrch.
0: Petia píše, že jeho z jeho paní byla od Ellie Goulding Love Me Like You Do.
1: No tak to jo. To
0: a to
1: jo.
0: Je taková, ale jako to je trapné. To je
1: ne, to není trapné.
0: No já bych řekl, že právě
1: ne, není, protože já musím připustit, že když ta písnička začala rotovat ve všech těch světových médiích i u nás, no. Velice často, já jsem měla zimou mravky,
0: hej.
1: Protože jo, já jsem normálně a přiznávám to zcela veřejně, jsem měla chuť na sex, když to hrálo. Opravdu.
0: Jo, takhle.
1: Takže já jsem se tak těšila na svého chlapa, až přišel.
0: No měla hrát 8, tak já to mažu. A
1: Neboj, to už nefunguje.
0: Jo.
1: To už je profláklý dávno hit, to už jako po před lety.
0: Už to s tebou nic nedělá, jo?
1: Ne.
0: Tak je to dobrý.
1: Nebo prosím, buď v klidu, já mám doma šikovného muže.
0: On se o to postará, výborně.
1: Samozřejmě.
0: Ale Moni, a ty máš z rádio jakou písničku?
1: No.
0: Máte něco od Patejdla třeba? Já už do tebe nepojedu, promiň. No.
1: Ne, v pohodě, Patejdl to není, ale myslím si, že z nějakých těch starých vod bych něco vyškrábala.
0: No, to je jasné. Na,
1: tak
0: jo, Rédl vlastně,
1: víš co,
0: na Rédla.
1: Máme Rédla, přesně tak. Takže odbav si to, co potřebuješ. Já slibuju, že posadme, se zamyslím. A
0: mám ti
1: chceš
0: pocit, čiže z té husličky, čiže.
1: No, jestli mě nechceš rozparádit, tak to nedělej.
0: No nic. Děkuju za to, že myslíte i vy na mě, protože Roman píše, no tak si Honzo pust, já ti ji posílám v rámci dnešního Juboxu.
1: Jako kterou? Toho lipa s tím Krištofem,
0: jednou
1: jo?
0: Jednou jsem slíbil, že si tě vemu.
1: Ne?
0: No a tak proč ne? Já,
1: okay,
0: si,
1: tak jo.
0: Já si rád zavzpomínám.
1: Tak Krištofa, jako jasně, dobře, je náš, že jo, Ríša Krajčo má,
0: ano,
1: velké vazby na Ostravu na Vodníky, přesně Zavířova.
0: Právě.
1: Lipo je člověk, u kterého ty jsi měl první nějaké milostné splanutí, takže asi se to dá ospravedlnit.
0: Okay. Tak jo, tak Romane, děkuju ti, posílám dnešní Jubox.
2: Jubox, Fresh Radio.
1: To je fakt to.
0: Že si tě vemu, Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu. Kdo při mě
3: se probudím, a ty tam nejsi, začne se rozpínat.
0: A Lipo, dámy a pánové, Lipo.
3: Moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu budácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj pro

0: odůvodnit, okomentovat, cože si při tomto songu, když ho teda pouštíme i na Freshi, dělal, že ho máš tak živé paměti?
1: Tak já jsem při něm asi nedělal nic, jakoby,
0: tak jo,
1: ale...
0: Tak se zlíval se holkou, když to hrál,
1: jo, to asi
0: dělal?
1: Jo, jak my jsme to poprvé slyšeli, já jsem si teď vzpomněl, že my jsme to poprvé slyšeli v kempu, když jsme byli na dovolené spolu v Brně.
0: To by tak odpovídalo.
1: Na pasohlávkách.
0: Jsi vzal svoji vyvolenou do kempu.
1: V pasohlávkách, já jsem ještě neměl teda peníze moc, no. Ne, že by se něco změnilo, ale...
0: Teda.
1: Ale slyšeli jsme to a tak jsme si řekli, je, a to je písnička o nás, no. A není, dívejte, jak je život pomíjivý, tak to prostě někdy je. Tak tohle byl Lipo a taky Krištof, jednou jsem slíbil. No a my na Freshi po juboxech pokračujeme zase k něčemu trošku smysluplnějšímu.
0: Budeme hrát to, na co jste zvyklí, prostě to bude více fresh, už, jo?
1: Ale dáme si ještě refrének, ne?
0: Ty prosím tě.
1: A pojď se mnou. Jen zapomenu, jak kdo při mě stál.
0: Když jsi byl dole.
1: No, je to tak, jo. A ty jsi moje.
0: Říkáš.

0: Ale krásná, romantická první hodinka ranního Bon Appetitu, co?
1: No to jo, ptala se tady Štěpeve, no. Že vždycky jí zajímalo, kolik lidí se ozve moderátorovi, když mluví o prvních láskách, o tom, co s tím prožila, podkládá to tou hudební vsuvkou, tak můžu ti, Veve, říct celá, a nelžu, přísahám, že nelžu, konstatuju holý fakt, že Honzovi se neozval nikdo.
0: Já jsem to téma nechtěl ani moc jako rozvíjet, protože já jsem se bál, že... Takhle já mám teďko jako čerstvý, jo,
1: jako vztah,
0: takže
1: to řekni, ne,
0: já to nechci, no já se na to nestydím, ale moc bych právě nechtěl rozebírat ty bývalé, jako víš to.
1: No teda, ale to je uvědomilé od tebe, to no, jsem ještě nezažila.
0: To se podle mě nehodí, si
1: kdyby
0: myslím.
1: Kdyby si dospěl.
0: No.
1: Jo, no.
0: Já si myslím, že Nezva. Asi jo, no, už jsem velký kluk.
1: No tak gratulujeme a velký kluku.
0: No poslouchám.
1: Jako buku.
0: No.
1: Dáš nám počasí?
0: Tak jako můžu, jestli chcete.
1: No tak pojď, ale.
0: Tak jestli chcete.
1: Pojď se blízknout.
0: No blízkat se dneska nebude, to ne. To ne.
2: Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí.
3: Počasí.
0: Maxima je dneska v Ostravě a okolí 23 až 25 stupňů Celsia. Nejdřív polojasno až jasno, později odpoledne, ale spíše oblačno, ze kterých by ale, z těch mraků teda, jo, by nic déšť a tak padat neměl, tak na to myslete. Kde by ale sprchnout mohlo, tak to jsou hory, například Beskydy, tam by přece jenom dneska něco málo i popršet mohlo. V Maximech tam naměříme jenom do 20 a v noci teploty kolem 13 stupňů.
2: Fresh zprávy.
1: Frešáci u Vítkovického stadionu budou měnit koleje. Tramvaje čeká o víkendu výluka. Téměř po celou sobotu a neděli bude v Ostravě trvat výluka tramvajových linek číslo 11, 12 a 19. Zmíněné spoje pojedou oklikou z důvodu výměny kolejí u městského stadionu. 28letý cizinec ukradl ve Studence pokladnu z obchodu. Cizinec se dostal do obchodu ve Studence přes ventilační okénko nad vstupními dveřmi. Celý obchod prohledal a sebou vzal celou kasu. Díky rychlé policejní spolupráci byl zloděj dopaden blízko vlakové trati na Novojičínsku. Cizinci hrozí 2 roky vězení a vyhoštění ze země. Baník má 3. dresy s patronkou Horníků i symboly Ostravy. Po domácí bílé venkovní modré představil fotbalový Baník Ostrava taky 3. sadu dresů. Na úterní tradiční akci na Bazalech 5-10 sraz na Baníku vidělo 400 fanoušků. Šedo zelenou kombinaci, která obsahují podobiznou svaté Barbory.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Dobré ráno, zdravíme na cesty všechny řidiče, kteří poslouchají Fresh Radio. Co se týče metropole tady u nás v Ostravě, tak můžeme říct, že to zatím v klidu, nebourá se, jezdí se bez větších komplikací a bez většího zdržení. Pozor si ale dávejte v Opavě, v ulici Boženy Němcové se srazily 2 osobní auta. Je to ta ulice, která je vlastně nad východním nádražím, nad Tyršáku takzvaně. Tak s tím počítejte, můžete se zdržet a proto by to bylo lepší obět právě kolem východního nádraží. Toť vše, další informace o dopravě můžete posílat, volat či psát na telefonní číslo 77337 136.
2: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu.

0: protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Víkend na chatě, stylově.
0: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
7: Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
6: Vyhrávej skvělé ceny.

0: 7 hodin 14 minut aktuální čas. Mimochodem, já jsem na to nechtěl úplně teďkom narážet, protože není to ani tak dávno, pár minut, co jsem říkal, že přijde ochlazení a tento víkend, který se blíží, bude více spíš chladný než teplý.
1: No, říkal jsi to.
0: Ale meteorologové varují, že příští týden odstartuje opět teplotní šňůra veder. Teploty v Ostravě vyšplhají nad 30 stupňů a dokonce se může opět stát, že bychom mohli měřit až k 37 stupňům Celsia.
1: Bavíme se o období, kdy na Evropu vlítnou ty tropické tropy, kdy i třeba...
0: Ve Španělsku 50.
1: Ano, jo, Španělsko, Řecko, Itálie budou měřit na teploměr hodnoty, které se budou blížit, nebo ne-li tam bude 50 stupňů.
0: Je to přesně to období, i tady bude teplo, tak možná se vybízí opět otázka, jak to máte vy a klimatizace. Máte doma klimatizaci?
1: Počkej, ty to znovu otvíráš, to by to zase odřekli.
0: No, je to tak, no neodřekli, ale poslali cenovou nabídku.
1: Aha, takže jsi to odřekl.
0: Takhle, já jsem to jako čekal, jo, že to nebude levné, ale teda jako nečekal jsem takovouhle sumičku. No, tak,
1: no ty jsi tvrdil tady.
0: Mě cenová nabídka přišla včera, takže já to budu muset dneska teprve řešit, tak můj postup bude třeba takový, třeba teď zrovna někdo poslouchá, víš, z té firmy.
1: No počkej, a tak jak jsi vycucel, Honzi, ty jsi tvrdil, že ti to vyjde na 25 litrů, proto ti tady oponoval posluchač, že klimatizaci za 25 litrů, takovou, jako by si chtěl, ještě neviděl, tak odkud jsi vzal ten cenový výsek, jsi to jako, to jsi spřál strašně, ne?
0: Ne, to jsem tak vzal jako z toho,
1: to si odhadnul.
0: Viděl na internetu, dokonce jedna firma nabízí, že ti udělá klimatizaci za 18 tisíc.
1: No dobře, a teď tomu nevěřím, ta cena, ne?
0: Tak tomu nevěřím. Přes 35 tisíc.
1: No, tak to už asi, jo, to už by ti ten posluchač jako odkyvil,
0: no, dneska odpoledne, hele, mám naplánováno tam volat a mám v plánu jako vyjednat cenu.
1: Smluvat,
0: takže já budu takový,
1: to
0: že...
1: To se dělá na trhu, ne? Ne, jako...
0: No tak, ale
1: ve fyzicky fungující kamery,
0: ale já to dělám na trhu s klimatizací.
1: Ne,
0: řeknu, dobrý den, já bych potřeboval nějakou lepší cenu. Máte nebo nemáte?
1: Jsem připomněl silně rádi, jak jsme byli na těch motorkách a řešili jsme ubytování v takovém rakouském jako penzionku u jezera. A já jsem komunikovala s tou paní anglicky, protože rádi jako nemluví cizím jazykem žádným. A říká mi, když jsem mu řekla tu cenu, ona chtěla 55 euro jako za osobu, on mi říká, ty, nešlo by to jako za pade. Já mu říkám, prosím tě, tady nejsem na tržnici. Tady jsme normálně jako hotelo nebo penzion.
0: A já jsem tě chtěl poprosit, jestli by si tvým hlasem mi mohla tu cenu třeba usmlouvat ty.
1: Jasně, a co jí mám, jako na co to mám navlít?
0: Že nemám peníze.
1: Jo. No, tak to ani nebudu lhát, to jako, abych mohla zvládnout.
0: Díky moc. Díky moc teda. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Tak jo, 7.23, toto dneska letí, přežíváme, úspěšně bych řekla.
1: No protože tady máme klimatizaci.
0: No ale dneska nám nefunguje, to taky musíme říct, že zatím ta rána a noci bývají tak skvělé, že ráno, když tady otevřu v rádiu veškerá okna,
1: aha,
0: protože jich tady máme dost, tak to krásně jako profukuje. Takže zatím jedeme zatím bez klimy, Honzi.
1: No ale je tady.
0: No jako máme i fyzicky k dispozici, to máš pravdu. V zimě hřeje, v letě chladí.
1: To je to perfektní a já se snažím o to samé, protože já bydlím v podkrovním bytě, to jsou informace, které jsme tady několikrát zmiňovali a teď je horké téma, doslova horké téma, klimatizace. Jednak většina firem slíbí nejdřívější možný termín realizace až někdy v půlce září, a to když je dobře, jo. A druhá věc je, že je to prostě, je to drahé, no. Je to dražší. No jo. Takže já jako řeším, jak to vyřešit. A ptám se i vás, frešáků, jestli vy doma klimatizaci máte, jestli tedy vy jste na tom, jak to mám říct, jako líp než já. Jo. A většina z vás, pozor, klimatizaci nevlastní. Tak nevím, no, tak mám si ji pořizovat nebo ne? Nekoupím si jenom větrák, si říkám, teď jako víš.
0: No já nevím, já ti asi nedokážu poradit. Myslím, že veškerá, už jsem se vydala z toho tématu.
1: A ty jsi říkala, že ani nechceš, že?
0: Já nechci klimatizaci domů, no. A my jsme taky podkrovní teda. Ze tří stran máme venkovní stěnu.
1: Tak já nevím, no. Proč nechceš?
0: Nějak to, já to nepotřebuju. Co, totiž takhle, my větráme intenzivně celou noc, teďka jsou perfektní chladné noci.
1: No jasně.
0: Takže máme otevřené okna v bytě po celou tu noc. Ráno, když odcházím do práce a vím, nebo Ráďa, že bude pršet, tak my to akorát zavřeme, ale i tak, když má být teplo, tak vlastně vždycky zavíráme okna, zabedníme se, že stáhneme žaluzky a přicházíme do temného bytu.
1: Jo, takhle.
0: Víš?
1: Rozumím, no, jasně, jo, chápu.
0: Takže jako je tam snesitelně. Říkám, že asi jo, je tam teplej, ale ne tak, abys tam jako nevydržel, nebo já aspoň takhle to nemám, jakože to vydržím, víš?
1: Okay. Jiřinka píše, taky nemáme klimatizaci. Potom je tady další vzkaz, který přišel od Pavly. Dobré ráno, taky nemáme klimatizaci. Co doporučuji? Vyměnit byt. Hezký den, Pavla.
0: No, kdyby si šel dolů, třeba.
1: Žaluzky pomáhají, píše. To nastat žaluzky, nastat žaludky pomáhají.
0: A kdyby si zčenžil byt s někým, kdo je v přízemí třeba?
1: Ne.
0: Ne, jo? Vyhovuje ti to tam nahoře.
1: Mně se tam nahoře líbí, no.
0: No tak jo, no. Tak
1: radím, je velmi originální. Honzo, tak i ve studiu tu klimatizaci v noci odmontuj. A je to, no.
0: Radím, to psal Radim.
1: To psal Radim.
0: Radíme, my bychom asi věděli, odkud vítr vane. Saď se, že bychom šli na jistotu, na Storoholí.
1: No jo, no, tak díky za vaše tipy, jak vyřeším tento problém, dám pochopitelně brzo vědět. Teď ještě nevím. Teď pošleme další muziku za chviličku, že jo?
0: A už se tím netráp, hele.
1: Tak jo.
0: Tak to dopadne.
1: Je to pravda.
0: Se skýchnul?
1: No.
0: Tak to klidně dojete do příště post.
1: Ne, to se nehodí. Tak jo, za chvilku pokračujeme. James Hype nebo Bingo Player, starý Véteru, freše.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Buongiorno amici, ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky, všichni ví, že jsme nejlepší na trhu, to ví un italiano jako já, čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost, u nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu, jak se u nás v Italii říká, nejlepší oblek je nový oblek, sleva 3000 pro každého, stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: dnešnímu období více než hodí a vy to komentujete a prožíváte společně se mnou. Díky moc za to.
1: To je perfektní, že my vás máme. Jakýkoliv splín, my si přitáhneme do práce a odcházíme z práce bez toho splínu, takže vlastně nám nahrazujete psychologa, psychiatra a ušetříme strašné prachy.
0: Ano.
1: Až na Prnického, který teda utratí spoustu peněz za zaklivo.
0: Hele, ale pozor, nachází se tady i alternativa.
1: Aha,
0: Dan mi dobře poradil. Poslouchej dobře, Moni, jo?
2: Zare, teď jsem ti poslal odkaz na borce, co dělá klimatizace. Teď před pár dnama to montoval šéfovi dvě jednotky na barák a myslím, že říkal právě, že jedna ho vyšla zhruba na 25. Tak si tam zkus zavolat a uvidíš. Čaute.
1: Čau.
0: To je jako v pohodě.
2: Ale jestli tam budeš psát nebo volat, tak pak mi vědět, jak to dopadlo. Jsem docela zvědavej. Čau.
1: My taky. Takhle. Honza říkal, že v banku nějakých 25 jako nasyslí.
0: Byl jsem připraven tolik peněz pustit,
1: tak,
0: jo.
1: Tak jako 25, to je něco, co jako má, tím disponuje. Mm-hmm. Ale 35, to už je značně zasahuje do jeho rozpočtu.
0: Jako dívej, mám to taky, pozor, jo.
1: Ale taky má před dovolenou, že?
0: Ale taky mám před dovolenou, takže pozor na to. Potom ale je tady ještě třeba Radan a ten se teda jako ukázal, jo. Ten píše vždycky jako slohové zprávy. Kdyby on to tak nejlépe namluvil do hlasovky, udělal by lépe. Ale dobře, poslouchej, jo. Honzo, pokud byt na Stodolní 15 není v osobním vlastnictví, jo, tady mě někdo dokonce zná, je investice do stacionární klimatizace dost problematickou investicí do budoucna i dále. Budí má pořídit vlastník bytu a pak upravit cenu nájmu, nebo bych do toho nešel, maximálně tak nějakou mobilní jednotku, cenově dostupnou. Navíc srpen má být fakt chladný, nejsem si jist, zda se to pro tuto sezonu vyplatí. Mm-hmm. Šel bych cestou, jak doporučuje Monča, větrat v noci, přes den žaluzie, případně ventilátor.
1: No to je další názor.
0: My bydlíme v přízemním domku, bla, bla, bla. No jasně, v přízemním domku se vám ale bydlí dobře, co? Tam je jako, tam teplo není, co? Dobré ráno, píše Tereska. Co třeba mobilní klimatizace? Ta není tak drahá, Terka. No, podívejte, mobilní klimatizace není drahá, ale není tak dobře praktická jako ta stacionární.
1: No,
0: a ještě je důležité říct, že i tu stacionární klimatizaci, která byť vypadá, že je namontovaná jako napevno, jo, tak jako tady u nás ve studiu třeba, tak to si můžeš kdykoliv vzít, kdykoliv. I s tou vnitřní, i s tou venkovní jednotkou. Horší by bylo, kdyby tady byly výduchy a ta klimatizace by vedla jakýmsi... Jak to mám říct? Vedla by jakýmsi vzduchovým...
1: Ano.
0: Vzduchojemem.
1: Páni, znalec.
0: No, nebo...
1: Odborník.
0: Vzduchotechnikou, tak.
1: Aha.
0: Už jsem to řešil. Horší by bylo, kdyby klimatizace vedla vzduchotechnikou. Jo? To by bylo horší.
1: Ty a Honzi, podívej se takhle. Ty stejně lítáš během dne jako po všech čertech. Mm-hmm. Jo? Pořád si jako... Hi.
0: Ano.
1: Řekněme to slušně.
0: To je pravda.
1: A teď, co jsi dělal poslední dvě noci po sobě? Neměl jsi náhodou noční?
0: No a co?
1: No tak jako, že jsi našel docela pohodový model, jak...
0: jak to zvládat?
1: Jak to zvládat?
0: Moni,
1: a neřešit klimatizaci.
0: Já jsem tak strašně rád, že tě mám, protože ty vždycky vyřešíš bez problému jakýkoliv můj problém.
1: To jsem já.
0: Díky moc. Monika Dudová a

0: Prosím vás, za 3 minuty, 7:45. My pro vás máme teasing na kvíz naopak, který tady za pár minut bude, takže už vyčkávejte u mobilních aparátů.
1: No už nám tady píše totiž jeden posluchač, o co se dneska soutěží,
0: no, tak
1: poslouchá
0: o to, co včera.
1: A čeká.
0: No prosím tě.
1: Tomíno,
0: v pondělí hrála Tereska, nedala to, včera hrál Aleš, dal to a my tenhle týden hrajeme o poukázku za 2000 do obchodního centra Forum Nová Karolina. Prosím vás, 220 obchodů a 24 restaurací, jo, takže můžete shopovat, utrácet, lelibosti.
1: Výborně. Tak teď ještě posluchač Jirka.
0: A co chce posluchač Jirka?
1: Ahoj frešáci, Honzo, dám ti radu zadarmo. Ohol se a zhubni, bude to příjemnější.
0: Tak a tím bych to, já bych asi už nic nedávala do toho vstupu. Prostě kvíz naopak bude a Honza jde běhat.
1: To je skandál tohle, jak se to se mnou bavíte jako? Co to je? Já budu chodit jak chci a s kým chci.
0: A
1: klimu si pořídím. A dejte mi pokoj.
0: Tak a vidím to na tečku a vykřičník.
1: A dva vykřičníky.
0: 3 si pozdravím.
1: Tak amen, tohle je vyřešeno. Za chvilku pokračujeme. Kvíz naopak bude 2000 korun do Fórum Nová Karolina. Klidně někdo z vás může v pátek získat. Stačí se dneska včas dovolat a špatně odpovídat.
2: Nejlepší snídaňové menu v Metropoli. Bon Appetit. Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Bon Appetit. Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad. Monika Dudová a Honza.

0: dámy a pánové, je to tady jak víc, naopak je připraven prodloužená jízda. Dobré ráno, kdo je na telefonu?
1: Dobré ránko, tady Peťa, ahoj.
2: Ahoj Peťo, tak se připoutej, sedni si a připrav se.
0: Peťo, my jenom chceme říct, že vlastně jsi docela blízko k tomu, aby si vyhrál 2000 korun do Fórum Nová Karolina. Stačí.
2: Počkej, on se vykucká, chtěl ti říct, no ne, neboj, on má tuhý kořínek. Dobrý, žiješ.
0: Stačí odpovědět na 10 otázek špatně a dostat se do pátečního finále. No a v pátek musí kolo štěstí náhodně vylosovat tvé jméno. Jseš připraven toto všechno podstoupit?
1: Jsem, jak nejvíc to jde.
2: Ok, tak jo, jdem na otázku číslo 1. Připrav se, hrajem.
0: Počkej, jak jdem na otázku číslo 1? Já to tady musím, to není jen tak, prosím tě, já tady ovládám spoustu čudlíků, milion tlačítek, jako bliká to, svítí to.
2: Máš naši tichou pochodu.
3: Víš, naopak.
0: Vypínám ti mikrofon, jo, já to dám sám. Peťo, prosím tě, má dnes svátek Magdaléna nebo ne?
1: Magdaléna? Já nevím, co je za den v kalendáři, takže určitě ne.
2: No a má.
1: Já, tak je to je.
2: Takže pokračuj dál.
0: Jo, takže dobrý, no, vlastně jo, tak jaké i napíšeš ve slově piškot?
1: Piškot? Tvrdé.
2: Dobrý, 1000 metrů je kolik kilometrů?
1: Ježiš, 100 000 kilometrů.
2: Dobrý.
0: V jakou část dnes svítá?
1: Večer.
2: Jaký zvuk vydává medvěd?
1: Kokodák.
2: Dobře.
0: Co je méně, 4+4 nebo 3×3?
1: Co je méně, to druhý.
0: Výborně, to je správně.
2: No, to je asi těžko, ne?
0: No, to není asi těžko. Tak 3×3 je 9
2: a
0: z tebe je medvěd.
2: 4 je 8,
0: no? A co je méně?
2: Co je méně? No?
0: Takže řekl správně, řekl to druhý.
1: Ale no, tak to už jsem vyhrál, ne?
2: Pojď, kolikrát je písmeno I ve slově milování?
1: 150krát.
2: Dobře ty.
0: Výborně, došel ti čas.
2: To nevadí, pojďte mou vinou, jedem. Jakou barvu má rudý tulipán?
1: Žlutou.
2: Dobře. Kdo je větší, blecha anebo pes?
1: Blecha.
2: Dobře, a doplň dvakrát, měř a jednou.
0: Nespěchejte.
1: Nespadni.
2: Dobře, a je to.
0: No, tak poděkuji.
1: To bylo těžký dneska, že jo?
0: No, tak poděkuji. No, tak těžké to bylo hlavně s Durovou tady, jo?
2: Přesně, ale tak s Prdnickým je to těžké normálně, takže dneska jsem si to vzala.
0: Jsme si to otočili dneska konečně. No, hele, Jirko, my ti gratulujeme, protože ty se dostáváš do pátečního finále.
1: Yes.
0: A teď mi vlastně došlo, že ty nejsi Jirka, že? Ty si říkal, že jsi Peťa.
1: Já jsem Peťa, ale to nevadí, můžu být klidně Jirka, když vyhraju.
2: Tak
0: to je forma tohle.
2: Peťo, my ti děkujeme.
0: Nic, my to asi ukončíme a ty čekej v pátek, třeba ti zavoláme, OK?
1: Super, hezký den, mějte se krásně.
2: I tobě, čau.
0: Peťo, ahoj, čau.
2: Chceš ještě něco říct,
0: ne.
2: Lukáši?
0: Ne. Magdaléno, posíláme Taylor Swift pro jistotu, jo? A kvíz naopak. Poslední šance vyhrát dvojku do Karolíny ještě zítra. Držíme palce. Pojď, chceš to říct se mnou? Tak pojď, řekni se mnou, jakože, pojď, řekneme spolu, že držíme palce zítra, jo? Pojď. My.
2: Co, proč my?
0: Tak jako,
2: držíme,
0: že my vám držíme, tak dobře.
2: Tak pojď.
0: Držíme vám.
2: Držíme palce,
0: prešáci.
2: No tak, zase improvizuje.

0: V Ostravě 17 stupňů Celsia, ve Frýdku místku 15. Děkujeme za to, že i vy nám hlásíte, jak u vás je. A pozor, jak bude dneska během dne, to vám řekneme právě teď. Maxima na teploměru 23 až 25 stupňů Celsia. Není polojasno, později odpoledne, ale spíše oblačno, s tím počítejte. Pokud razíte nahoře, tak tam s sebou pro jistotu pláštěnky i deštník, teploty na 19.
1: Fresh zprávy. Fresh zprávy. Fresh zprávy.
2: U Vítkovického stadionu v Ostravě budou měnit koleje. Tramvaje čeká o víkendu výluka. Téměř po celou sobotu a neděli bude v Ostravě trvat výluka tramvajových linek číslo 11, 12 a 19. Zmíněné spoje pojedou oklikou z důvodu výměny kolejí u městského stadionu. Na likvidovaném dole ČSM Vestonově na Karvinsku začalo zasypávání prvních jam, které ještě nedávno sloužily k dopravě horníku a materiálu do podzemí. Završuje se tím ukončení těžby černého uhlí v České republice. Stejné zasypání čeká v blízké době i severní část dolu ČSM. Baník má třetí dresy s patronkou horníků i symboly Ostravy. Po domácí bílé, venkovní modré představil fotbalový Baník Ostrava také třetí sadu dresu. Včera na bazalech na tradiční akci 5-10 sraz na Baníku vidělo 400 fanoušků šedozelenou kombinaci.
1: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Bohumínská ulice v Ostravě je stále ještě svedena pouze do jednoho jízdního pruhu, levý jízdní pruh uzavřen, tedy pokud jedete směrem na Hranečník, počítejte, že se můžete nějakou chvilku zdržet. Pozor taky na úrovni Nové Vsi vodárny v Ostravě, na křižovatce se stojí z Mariánskohorské a taky ze směru na Porubu, tak počítejte s tím, že i tam se můžete zdržet zhruba do 5 minut, jinak nic závažného. Nebourá se, a to je důležité, díky za to, v případě, že byste přece jen ale byli svědky dopravní nehody nebo jiné komplikace, dejte vědět telefonní a WhatsAppové číslo 77337136.
1: Doprava?
3: Doprava!
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
1: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. Tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
9: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Bon appetit! Monika Dudová a Honza Pernický!
10: Bon appetit!

0: jedna turistka, Honzíku, ve mně vzbudila špatné svědomí.
1: Ale.
0: No jo, ach jo. Prosím jedna tebe. Turistka totiž vrátila na Sardinii 40 kilo písku, který její rodina odvezla z tamních míst asi před 50 lety. Jo. Potřebovali na zahrádku, tak si odvezli písek. A teď, když se maminka ztrácela, tak měla poslední přání, že by chtěla po té dceři, aby vrátila ten písek tam, kde
1: na
0: je
1: tu
0: doma.
1: Pláž. Mm,
0: takže to učinila. No. A já, když jsem byla malé
1: dítko... A kde na Sicílii?
0: Je to důležité, je to Sardinie, jo, ale to je jedno.
1: No ne, protože tam se chystám teď, víš,
0: no,
1: za
0: je to, je
1: necelý
0: to Sardinie,
1: měsíc,
0: tak
1: mám jenom strach, abych já tam nebyl nějak jako ohrožen
0: ne,
1: třeba.
0: Ne, ne, ne, byla to Sardinie a já jsem kdysi jako malá holka odvezla kus pláže právě z chorvatského ostrova Brač z Bolu.
1: No,
0: a říkala jsem si, mě se tam...
1: Činí, ale jo. Jako jo. Ty jsi normálně jo. Porušila veškerý zákon. Je mi z tebe blbě.
0: Já počkám, ať si to prožiješ, ten pocit.
1: A co jsi ukradla?
0: No, vzala jsem trošku jako pláže, že...
1: Jako písku.
0: Takové tam malinká ta kamínky.
1: Písečného jako posypu.
0: Jo, jo. Jsem ale fakt malinko, opravdu jako jenom do obálky, jenom do obálky, jenom jako symbolicky.
1: Za nehet jenom?
0: Tak úplně zase ne.
1: Trošku
0: jako víc. Ale...
1: Z tebe lze, najednou pointa... to bude 50 kilo v pytlech.
0: Ne, byla to taková obálka jenom. Mm-hmm. A pointa byla, mně se tam tak líbilo, jako té malé asi 11-leté holce, že jsem si slíbila, že někdy v životě se tam ještě podívám. Je mi 41 a doteď jsem nebyla schopná se na to znova vypravit.
1: No. Jsem ti polichotil teď.
0: Já jsem si všimla, ale tak...
1: Nereaguješ.
0: Tak... Býváš lepší. To je nepatrné jenom.
1: No hele, tak ve mně si teď zanechala taky šmouhu, protože já byl jednou na dovolené v Černé Hoře. Já to tam mám mimochodem taky moc rád, jo. Ale oni měli na hotelovém pokoji mýdlo. Značky L'Occitane, já to můžu říct. To, je,
0: to už se nevyrábí bez takhle.
1: To se vyrábí, podle mě pořád je skvělá značka, to mýdlo krásně voní.
0: Ty já jsi jsem, bydlel na hotelu?
1: No, co? No jasně.
0: Koukám teda.
1: Já jsem to mýdlo ukradl i s krémem na ruce.
0: A to je v pořádku, to jsou vzorky, to můžeš.
1: Ne, to,
0: pokud to
1: byla velká tuba.
0: Jo. To bylo to, co je namontované na zdi, jo. A přidal jsem ovladáč,
1: nebo... Ne, jenom ty mýdla jsem vzal, já jsem to jako šikovně rozšroubovat hezky, víš, tak já jsem to vzal.
0: Není pěkné.
1: Ten krém na ruce mám dodnes.
0: Tak... Ty neznáš kodex.
1: Počkej, ne, já jako říkám si, ten krém na ruce mám dodnes, tak co kdyby ho vrátil?
0: To už nemá, ne, ale to už nedělej, Honzi.
1: Proč?
0: Tohle je zlodějna, to, co jsem udělala já, byla výpůjčka.
1: Ne,
0: tohle volně leželo. To, co ty děláš, je normálně zlodějna. Ty neznáš kodex.
1: Poslouchej, to tam taky... To tam to taky volně leželo, já jsem to rozšrouboval. Já to šlo rozšroubovat.
0: Ne, už neslyšíš tu vtipnost, v tom jsem to rozšrouboval. Cokoliv, ty jsi vyvinul úsilí, aby ses dostal k nějakému cizímu majetku, podívej se.
1: Ale já to furt mám, leží, já to bereš. Vrátím. Já to vrátím.
0: Hele, jedeš na dovolenou na Sicílii, jsem nucená tě.
1: Doufám, že budou mít dobré mýdla. No, tak poučím.
0: Můžeš si vzít cokoliv leží, to znamená vzorečky z hotelu, já nevím, mídílka,
1: peřiny.
0: Šampony. Ne, to už je krádež.
1: Ale to leží, ty říkáš.
0: Podívej
1: to...
0: se, příklad, jo? Chandler v Přátelích by ti to vysvětlil, že byl zrovna v hotelu, jak tam krádli.
1: Co ručníky?
0: Ne.
1: Ty taky leží.
0: Ručníky ne.
1: Ty jsi nikdy neukradla ručník?
0: Ne, já ne teda. Vím o lidech, kteří jo, já ne, ručníky nechat, župany nechat. Tomáš, dívej se, takhle.
1: Bačkory.
0: Takhle, jo. Představ si, že máš hotový stůl a na tom je slánka.
1: Ten
0: a
1: taky
0: slánce,
1: leží, ale no.
0: Počkej, té slánce je sůl, jo. Mm-hmm. Slánka, když ukradneš slánku, je to nepřípustné. Tak to vysvětloval Chandler jako Rossovi, jo, nebo Ross Chandlerovi.
1: Okay,
0: ovšem, když
1: jasně.
0: Si vezmeš tu sůl, ten obsah, když si ho vysypeš třeba do kapsy, to můžeš.
1: Takže kdybych to mýdlo vysypal do svého pudélka, tak je to v pohodě, říkáš, jo?
0: Ano.
1: Aha.
0: Chápeš, jo? Ovladač taky nemůžeš krást z hotelového pokoje, ale baterky si klidně vem.
1: Moria, tě beru s sebou, díky moc.

0: Parker. Fresh Radio. Bon appetit, je 8:20. Honzi.
1: Moni.
0: Perníku.
1: Dudíku.
0: Zkus, já vím, že v současné chvíli má Honza, prosím vás, přítelkyni, je šťastně zadán, usmívá se jako sluníčko,
1: ale
0: nicméně tě prosím, jestli by si mohl rozpomenout se na ženy, o které si jevil zájem předtím, než jsi tak jako zadal, jo?
1: Mm-hmm.
0: Tak je to, podotýkám, je to slavná holka, o které se chci v následujících minutách bavit na Freši.
1: Mm-hmm.
0: Slavná holka, která se ti fakt líbila.
1: Kadeřávková?
0: Ne. Tak jinak, je to slavná holka, ale není to holka z České republiky.
1: Aha.
0: A není to herečka, pozor. Takže ani ta tvoje Eddie Singh, nebo jak se jmenuje?
1: Sadie Singh.
0: Nevím, proč je pořád říkám, to je jedno. Ani Sadie Singh to není,
1: Taylor
0: ani Kadeřávková.
1: Swiftová.
0: Taylor Swift to taky není.
1: A mně se poslední dobou líbí celkem i Shakira, já nechápu, jak může v 50 letech vypadat na 20. To,
0: jasně, ale
1: to
0: o té si mě nikdy ne, to si nikdy neříkal, no, že by si jako jí chtěl ulovit.
1: Viděl tu figurku teď jenom tak.
0: To ale o té nemluvím. Jiná. A je to taky zpěvačka.
1: Ona byla na Měsíci, co? Nebo někde ve vesmíru byla,
0: ano,
1: že?
0: Ano, proč radí ti frešáci, koho myslím?
1: Ne, tak teď jsem si vzpomněl, že vlastně si pamatuju, no, že v té kombinéze jí to moc slušalo.
0: Jo, takže se bavíme o kom?
1: No, Katy Perry.
0: Přesně tak. Dámy a pánové, Katy Perry udělala jednu věc, na kterou čekala velká řádka jejich fandů. Bohužel budou brečet, i Honzík bude brečet.
1: Mhm. No tak, ale ty to ještě neříkej.
0: Ne, se připrav právě. Běž si pro kapesník a
1: A
0: řeknu
1: potom,
0: ti to
1: jo?
0: Já, protože dobré zprávy ti může říkat kde kdo, ale špatné by si měl slyšet fakt jako
1: jedině od
0: lidí, od tvých blízkých.
1: Jo. Tak jo, tak já se jdu vyčurat, jo, zatím.
0: Okay.
1: Děkuju.
2: Kdy už tam budem.
3: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
4: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
5: Požádat o ruku stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
8: Stegosaura!
9: Vteřinku, jenom něco pošlu.
8: On chodí. Jde k nám.
9: Jo, už to skoro mám.
8: Je, ty seš ale roztomilej.
9: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
10: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
11: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
12: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: A ne, neměl by si Honzi zadržovat emoce. Tohle je přímá výzva k tomu, aby si projevil to, co cítíš.
1: Já nezadržuju nikdy nic.
0: Potvrzuju. Fresh Radio Bon Appetit 8.31. Katy Perry. Katy Perry.
1: To byl Eric Pritz teď. A Pink
0: Katy
1: Floydi.
0: Perry. Nech toho. Říkám ti, prožij si tu emoci, neodskákávej jinam.
1: Dobře,
0: Katy Perry. Katy Perry. Tvoje oblíbená Katy Perry. Hmm. Poprvé Honzi vyrazila do společnosti s kanadským ex-premiérem, jo? Ona teď není už s Orlandem Bloomem, s hercem, ona je teďka s Justinem Trudeau, jo?
1: To je super.
0: Jo, no, je. No pozor, vyrazili na červený koberec na jednom filmovém festivalu, se zjevili. A co více, jestli jsi říkal, že to bude jenom etapka, že ona se teď už je s ex-premiérem a potom třeba zase si vzpomene nějakého prdnického. Tak tě musím zklamat, protože Justina Trudeau označila zcela vážně za lásku svého života.
1: Ale tak ona vůbec neví, co to je.
0: Co neví, co je láska?
1: No, vůbec neví, co je láska, prosím tebe.
0: No mě to mrzí i kvůli Orlandovi, že? Protože Orlando to je jako fešák, to je krásný chlap. Vy ho znáte z Pirátu z Karibiku třeba, tak jako fakt simpoš. Takže vůči němu mě to mrzí, ale zase asi musí vědět, ne?
1: A já jsem taky fešák, krásný chlap, nebo?
0: OK, ale teď to zrovna nebylo o tobě. Chápeš, jo?
1: Tak já reaguju, jakoby, no co
0: s tím? No ne, pořádku, já jsem řekla, vyplavuj emoce, vlastně to děláš dobře.
1: Já si myslím, že vůbec nemůže vědět, co to je láska, protože když už máš takovou slávu a tolik peněz, tak prožíváš podle mě tyto pocity úplně jinak. A ty víš, co je to láska?
0: Mm-hmm.
1: Ty máš taky slávu a hodně peněz, ne?
0: Já vím, co je to láska. Myslím si, že bohatí lidé ví, co je to láska.
1: Jo?
0: Jo.
1: Nemyslím si to právě.
0: Myslím to, myslím.
1: Tam je to ovlivněno spoustu jinýma věcma právě těma penězma. To je můj názor.
0: Je těžké možná najít někoho,
1: a pozor,
0: koho...
1: a víš, co je hodně těžké? Jistý, víš, co je hodně těžké? Hodně těžké je vůbec jednak, to je jako výborný point money, ale obecně je hodně těžké jako vůbec definovat to, co je to bohatství. To je témátečko, víš, jako co, jak chceš definovat bohatství? Jak chceš definovat bohatství? Já jsem bohatý proto, protože jsem zdravý, protože mám milující ženu, nebo zdá se být, že mám milující ženu.
0: No.
1: Mám kde bydlet.
0: Jo.
1: Mám co jíst.
0: Ano,
1: a
0: pokračuj.
1: Můžu si užít, jo, mám
0: perfektně,
1: na to
0: pokračuj.
1: Peníze. To je bohatství.
0: Přesně, jdeš to na jako, to dobře.
1: To je bohatství, podle
0: jdeš
1: mě.
0: Na to krásně. Hmm? Cítíš, jak najednou ten žál ohledně Katy Perry z tebe uniká?
1: Ne.
0: Jak zkrásně se z toho jako vymanil?
1: Ne.
0: Ale to, že si nepřipouštíš, že to bolí, to je také špatně.
1: Ne, tak jako já jsem chtěl spíš jako poukázat právě na to, že bohatství je častokrát právě i ta láska.
0: No
1: a pokud
0: je
1: Katy jako spokojená takhle, jak je, s premiérem nebo s prezidentem,
0: to
1: je jedno, tak jí to přeju.
0: Vidíš, a to je cesta.
1: A to je cíl.
0: Přišel jsi na to.
1: Jo.
0: Tak fajn. No nakonec stačila jenom jedna lekce, jedno sezení
1: a hotovo.
0: Měl bys to jenom za 12? Rychlá terapie.
1: Můžu kartou? Je-li to možný?
0: Samozřejmě.
1: Děkuju, tak a to je vše?
0: To je vše,
1: už můžu jsi vyléčený. Už můžu jít dneska?
0: Ano, můžeš se vrátit k té svojí.
1: Komu?
0: No k té svojí.
1: Je tady nějaké ticho teď.
0: No, protože já nebudu
1: asi
0: říkat jméno
1: pustit,
0: za tebe.
1: Asi bych měl pustit písničku.
0: Ty musíš myslím. Říct světu, že jsi zadána, musíš říct jméno teď.
1: To není ale žádné veřejné prohlášení teď snad ne, nebo
0: no,
1: jo?
0: Tak sám jsi na to najel teďka.
1: Děláme
0: tak...
1: tiskovou konferenci nebo co?
0: No tak už asi ano.
1: No, tak je to tak?
0: No.
1: No, tak Katy Perry, jo? Já to pouštím.
0: No tak to pust, no. Nechceš říct tak, víc, tak neříkej.
1: Tak můžu to pustit?
0: No ano, pust to a už nemel, prosím tě. Hodina skončila, jinak ti započtu nové minuty.

0: Quiz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
0: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: myslím, že zautočit žralok, tak ani žádný Duncan Jones nepomůže, jo? Tady zpívá kva.
1: Asi ne, no.
0: Prosím tě, doba dovolených a pořád něco. Lidé natočili dalšího obřího žraloka, kde?
1: Ty jsi říkala na pobřeží někde Balkánu, no já nevím.
0: Jadranu, u Jadranu zase. Normálně, a kdybys učil takhle, u pobřeží Černé hory, kousek od Boka Kotorská, jo?
1: Což je známé letovisko. Mě to trošku jako děsí, protože mě už zbývá pouze 3 týdny do odletu na Sicílii a tak si jako říkám, sakra, chci já vůbec letět, jako ale když tam všude plavou žraloci.
0: Jsem ti to čekla, jestli se můžeš nebo musíš bát nějakého žraloka. Mimochodem, oni vyvrátili i to, že by to byl bílý žralok, jo? U té Černé hory nebyl.
1: Dobře.
0: Jo, ale jako spekuloval se. Nicméně při koupání v Sicílii se nemusíš bát, ale měl by si zdávat pozor. Na ježky, to je jako všude,
1: ano.
0: Žahavé meduzy, dobře. Maskované jedovaté ryby.
1: Dobře, dobře.
0: A potom, ty budeš i v Palermo, si říkal, že?
1: Máme tam jednu noc v Palermo, možná dokonce dvě, protože Palermo, co se budeme, to je destinace jako blázen.
0: Jo,
1: takže
0: oni kradou tam hodně.
1: Do Palerma se chceme jet podívat, ano.
0: Tam si nemáš nechávat mobily ani, když sedíš třeba v kavárně na stole.
1: Aha.
0: I když jsi u toho mobilu, tak vůbec to tam nemáš nechávat bez dozoru, protože oni jako jdou a klidně ti to vezmou za pochodu. Ty se třeba bavíš s tátou, já nevím, jo, třeba o něčem. Vůbec si nevšimneš, že ti chybí věci.
1: OK.
0: Tak jenom
1: mač. Tak díky.
0: A jinak jako žraloku asi v klidu. O žralokovi tady nikdo nepíše.
1: Dobře, no, tak
0: možná
1: tak,
0: už je mrtvý.
1: Tak když to říkáš teda.
0: Že nedal žádný poznatek tady do cestovatelského toho.
1: Stejně teda jako největší náhoda z toho všeho je, že ve stejném termínu letí i Jirka Javorský na stejné místo. A pozor, co je velmi důležité zmínit, my jsme se předem nedomlouvali. Jo? Mm-hmm. Prostě jenom jsme tak nějak obavy cítili, že co, ty letíš od 17. na Sicílii? No letím. No já taky. Ne. No takže je to sranda. Mm-hmm. Jako doslova Jirka letí.
0: No vy letíte akorát o pár hodin jinak.
1: Letí o dřívější spoj.
0: Aha,
1: letecký.
0: O dřívější letadlo,
1: a já letím hned to další letadlo po něm. Jo, takže jako je to fajn, no.
0: Tak třeba na sebe počkáte už na letišti.
1: No potkáme co, se, to se pěše se potkáme, to bude jízda. No, aby potom Jirka nevolala Jirkova Kája další den. Honzo, kde je Jiří?
0: Jirka jede zbytnou, ne? Jsem pokopila.
1: A já řeknu, je Jiří?
0: Kdo je Jiří, jo?
1: Kdo?
0: Já znám jenom Javora.
1: Kdo je Jiří? Tak taková bude dovolená, no.
0: Tak si to, kluci, moc užijte.
1: Děkujeme.
0: Ještě tady rada, že když se teda bojíš těch jedovatých, nebo takhle, když se bojíš těch žahavců v moři, meduz a tak, tak máš sledovat, jestli plavčík vyvěsí fialovou vlajku, tak bys do toho moře měl chodit v nějakém, já nevím, buď to lehkém neoprenovém oblečku, jasně obutí, to je samozřejmé, či likrovém triku, ale já si tebe a Jirku. No prostě v triku.
1: V likrovém triku?
0: No, likra, to je takový materiál, to je jedno.
1: No mě s Jirkou si v likrovém triku nepřipomínej.
0: A v neoprenu už teda vůbec ne. Vás dva si v neoprenu fakt představit neumím.
1: My stejně nebudeme chodit do vody, my budeme sedět v báru.
0: Já si myslím.
1: My budeme sedět v báru, mu nevíš.
0: Takže se žraloku nebojí.
1: Nebo. My budeme mít žraloky svoje. No nic, tak pro dnešek je to asi vše, si myslím. My už víc toho s Mončou nevymyslíme, to tak akorát by stačilo, si myslím. Zítra se na vás budeme těšit opět ve čtvrtek v 9 hodin. To ukončíme, ale začneme v 6.
0: Prosím vás, zítra další kolo kvízu naopak hrajeme o poukaz do obchodního centra Forum Nová Karolina. Odpoledne vás naše dvojka zve za naším novým partnerem. Budete moci si vychutnat výborné stejky anebo perfektní víno. Více už vám poreferuje Marek z Mikaelou odpoledne.
1: No
0: čau.
1: A zítra začíná Štěrkov na Open Music, prosím vás.
0: Je čtvrtek,
1: jo.
0: Festivaly pokračují.
1: Těšíme se. Tak ahoj, hezký zbytek dne, čau.
2: Monika Dudová a Honza Pernic.

0: U Vítkovického stadionu budou měnit koleje. Tramvaje čeká o víkendu výluka. Téměř po celou sobotu a neděli bude v Ostravě trvat výluka tramvajových linek číslo 11, 12 a 19. Zmíněné spoje pojedou oklikou z důvodu výměny kolejí u městského stadionu. 28letý cizinec ukradl ve Studénce pokladnu z obchodu. Cizinec se dostal do obchodu ve Studénce přes ventilační okénko nad vstupními dveřmi. Celý obchod prohledal a sebou vzal celou kasu. Díky rychlé policejní spolupráci byl zloděj dopaden, a to blízko vlakové trati na Novojičínsku. Cizinci hrozí 2 roky vězení a vyhoštění ze země. Baník má třetí dresy s patronkou Horníku i symboly Ostravy. Po domácí bílé, venkovní modré představil fotbalový Baník Ostrava také třetí sadu dresu. Včera na bazalech na tradiční akci 5-10 sraz na Baníku vidělo 400 fanoušků šedozelenou kombinaci.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava.
3: Pozor na dopravní nehodu 2 nákladních vozů, která se stala v Havířově na Těšínské ulici nedaleko Kaufu. Překážka na vozovce, takže průjezd se zvýšenou opatrností policie stojí na místě. No a stále počítejte taky, že blbě se vám pojede po Bohumínské ulici v Ostravě směrem na Hranečník a Vratilov. Tam totiž je levý jízdní pruh uzavřen, tak s tím počítejte a jezděte opatrně.
1: Doprava?
2: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Fresh Radio. I heard what you said.

0: Fresh.
1: Můžeš dělat kočku.
2: Olizovat
1: si rty, krouží víně, to chyby. Ne, mňau. Mňau, tím se nerozmluvíš, mňau. Mňau.
2: Já jsem myslel, že kočičák.
1: Ne, krouží víně, rty si můžeš olizovat.
2: Ještě víš, jak dělají kočky?
1: No. Ale to ti taky nepomůže. No, profesi. Můžeš kmitat jazykem ze strany na stranu. Ze strany na stranu, ne nahoru.
2: To je síla zvyku.
1: A teď vyšplul rty do kroužku. Aha. A můžeš je vytáčet do stran. Jo?
2: A já mám ještě takové jako svoje pomocníky, mě to pomáhá, já říkám si vždycky jako právě 333, nebo si říkám drbu, vrbu, drbu, vrbu, jo? Drbu, vrbu, drbu, vrbu, a nebo mám jako takový svůj, a to mám hlavně proto, abych se jako, pardon.
1: V pohodě, půjde z tebe ještě něco jiného, nebo jenom vzduch?
2: To je vše.
1: Jo, já také jo. Pondělí, chápu, co bychom chtěli, že?

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Frank Tomíček alias The Hull zní skoro česky, ale je to německý DJ a producent, který následující song napsal pro berlínský taneční festiák Love Parade, který byl in od 89. až do roku 2010, kde vše skončilo obrovskou tragédií umačkáním v davu 21 mladých. Zavzpomínáme songem z roku 1997, který je kritikou řazen mezi 15 nejtanečních tracků 90. let. Meet Her at Love Parade.
0: Alešův Old School.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
5: Fresh Radio.
6: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
5: All day, every day.

0: prosím tě, a co ty tady jako dneska vůbec už děláš? Jak to, že jste zase dřív?
1: Pracuji.
0: Ty chodíš normálně vůbec domů spát ještě, nebo jsi jenom pořád v rádiu?
1: Mr. Radek Urban musel služebně do Brna, takže...
0: A, takhle.
1: Takže jsem tady
0: takže
1: byl já.
0: Záskok.
1: A nezapomeň, že je léto, pomáháme si navzájem, kdo nechce pomáhat, tak ať táhne.
0: Ne, ale tak jasně, protože každý je někde
1: třeba
0: na
1: dámou nebo králem, může táhnout.
2: Best of Fresh. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Milénium Lumíra Moškovského.
1: Britské duo Groove Armáda v roce 2001 spojilo house, reggae a breakbeat. A to do jedné skladby, Superstylin. Track získal nominaci na Grammy a stal se jednou z nejznámějších skladeb všech dob. Byla to ukázka, jak taneční hudba může být hravá, živá a zároveň klubově účinná.
0: Milénium Lumíra Moškovského.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Letní rande. Stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
4: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz
5: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Ty analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A

0: Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
2: No, super.
5: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
0: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: Doprava. Doprava.
1: Guten Morgen. Dobré dopoledne, středa jako vyšitá, slunce se tam pere nahoru o 106. Na cestách aktuálně v regionu jedna komplikace, konkrétně v Havířově tedy, na cestě mezi Lidlem a Kauflandem, na takové tedy chlusní cestě, tak tam dva náklaďáky dokonce se srazily. A přidám ještě jednu osobní zkušenost, protože dneska tím, jak se ze mě stal před několika měsíci nedobrovolně zahradník, tak jsme včera sekali trávu, keře, prostě veškerý ten bordel, co roste venku. A vozilo se to do sběrného dvoru něco včera, něco dneska. A normálně jsem zjistil, jak v podstatě ty dopravní značky z rychlostí jsou naprosto nepodstatné, že vždycky si ta cesta vytvoří nějaký svůj vlastní rituál, protože jsem přejížděl vlastně ze Slezské Ostravy zadem od Síkoráku směrem na Vratimov po té rychlé cestě, po té dvouproudovce. A ona se teď celá je v podstatě zúžená z větší části, tam jedete několik kilometrů, ale z větší části je to zúženo v jednom pruhu a je tam 50. Normálně je na té cestě 80, jako na všech dvouproudovkách ve městech, ale teď je tam 50, protože je jeden pruh. Tak se zařadíte do kolony, že jo, jedete a teď si říkám, sakra, my jedeme nějak brzo, rychle. Podíval jsem se 113, takže na cestě, kde normálně se jezdí 80-90 ve dvou pruzích, tak v jednom pruhu prostě život nastavil jasnou cestu, 113, jedem!
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Fresh Radio.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
2: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: JJ na Fresh Radio.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Koukám tady na jednu zprávu, která až se stydím, že mi v pondělí utekla, ale hol toho času není moc teď v těch týdnech sledovat, co všechno se děje. Konkrétně na úřadu Hradce Králové zmizelo 46 milionů korun. A ono už se mezi tím, protože jsou to už, nebo až už dva dny, co já vím, dneska se to stihne rychle, dá se stihnout rychleji v rámci vyšetřování, takže už se ví, co se stalo. A stalo se to, že podvodníci, kteří se vydávají za falešné bankéře a policisty a podobně, tak měli to štěstí, že trefili zaměstnankyni úřadu. Teď je otázka, jestli to věděli, anebo to byla náhoda, jak prostě zkouší různá čísla. A zavolali jí a tak byli přesvědčiví, že dotyčná osoba během několika dnů postupně převedla na jejich účty 46 milionů z městské kasy. Ne ze své, ale z městské kasy. No a tam je ten největší otázník, jak je možné převést prachy z městského účtu jenom tak, protože na to musí být podpis nebo souhlas několika lidí. To není tak, že prostě si cvaknete v telefonu převedeno a hotovo. Tam opravdu to musí schvalovat nadřízený nadřízeného a podobně. Takže je to evidentně krásně vidět, jak na těch úřadech všichni dodržují ty pravidla, že?
1: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutu bar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Posloucháš Fresh Radio.

0: otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
0: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Kdy už tam budem.
4: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
5: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
6: Oslavit výročí svatby stylově?
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Dovolené frčí v plném proudu. Někteří třeba počítají aktuálně hodiny do odjezdu, někteří o něco déle, tak mám zprávu, která potěší hlavně ty, kteří ještě nevěli a mají v plánu Chorvatsko. Včera večer tam proletěla zase taková počas, co se týče počasí, anomálie, včetně takzvané supercely. A výsledek je takový, že celé pobřeží Dalmácie, ať už teda chorvatská strana, ale i italská strana, krom jiných bouřek, dešťů a podobných věcí, taky kroupy, a teď normálně to slovo kroupy je hodně v uvozovkách, až 15 cm. 15 cm, to je v podstatě skoro balón na, tyjo, nevím na co, tenisák je menší. Takže už se začínají objevovat i fotky a videa škod, hlavně auta, pochopitelně rozbitá okna, pomačkané plechy. No to chceš jet na dovolenou a potkat 15 cm kroupu. A nejenom jednu samozřejmě. Fresh.

Možná se taky zaznamenali zprávu včera, tuším, že blesk někde ve Švýcarsku, nebo kde to bylo, udeřil do jednoho místa na horách, ale takovou silou a zrovna trefil místo, kde byly ovce, že jeden úder blesku zabil 100 ovcí. Jako to je, byť to bude znít trošku ironicky, to je neskutečné štěstí. Představte si, takovou záležitost to fakt člověk nevymyslí. A tak je to důkaz toho, jak ten blesk je strašně silná energie. No, čeká nás nějaké období přeháněk zase za pár dnů. Tak hlavně se neschovávat, že jo, pod stromy. Ideálně používat něco, na čem je nainstalován, tuším, český vynález, že jo? Prokop Diviš vymyslel kdysi dávno hormosvod, že? Nebo se pletu? Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Tak dobrá zpráva. Žádná plechařina, žádná komplikace v našem regionu. Tak si dovolím jenom takovou úvahu tím, že teď jezdím vlastně denně tady při dopolední do rádia kolem přes Fifejdy, po té hlavní cestě teď mám Hornopolní, asi jo. Tak tam po obou stranách stávají auta, jsou tam jakože opravdu velké řady, protože to sídliště, které tam je samo o sobě, ty parkovací místa nestačí, tak už stojí na té cestě. A normálně jsem si všiml posledních několik měsíců automobil značky Smart, takový ten malý prcek, tak tam se stojí podélně, to znamená auto jedno vedle druhého za sebou, a ten Smart se tam vždycky vecpe jakože na štorc. Tím, jak je krátký, tak on normálně se vejde do toho prostoru mezi dvě auta. Tak jsem si říkal kolikrát, že když jedu kolem a je tam zaparkovaný tak, že přijít jako řidič jednoho z těch dvou aut, mezi které se vycpal, bych asi hodně zuřil, protože vyjet potom z toho místa, které vám zkrátí ten Smart a vzadu se vás třeba postaví jiný expert, to může být někdy na pevné nervy, ale zatím evidentně mu nikdo nedal nic najevo, protože tam stává pořád.
0: Doprava? Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Už mnoho let žijeme v takové době, co se týče ať už pěstování nebo i samotného jídla, tak se všichni honí doslova do písmena za tím, aby to bylo co nejzdravější, bio a podobně. Takže se i samozřejmě omezují různé chemické prostředky, které se donedávna používaly jako neškodné a pak se zjistí, že vlastně to způsobuje spoustu vedlejších účinků, vesměs negativních. A tak nějak člověka překvapí tedy informace teď zprávy z Francie, kdy Francie schválila zákon, který opět umožní nasazení pesticidů. Dokonce je to taková aféra, že ministryně životního prostředí kvůli tomu rezignuje. Pochopitelně všichni to kritizují. A samotná už v tuto chvíli ex-ministryně se vyjádřila, nemám jinou možnost než rezignovat, buď jste ministrem, anebo nejste. No tak to platí všude. A tam se hlavně rozebírají ty složky, různé tady acetafiridy a fliflufluvem něco, které jsou sice v Evropské unii schváleny, ale některé země, včetně Francie, je v podstatě zakázaly kvůli obavám z jejich dopadů na životní prostředí a kdo ví co ještě. Takže Francie, která má zakázáno používání těchto pesticidů, tak je teď právě zase schválili. To dává smysl, ne?
1: Jirka Javorský je fresh, buď taky!

0: Takové vesmírné výročí vychází na dnešní den a v podstatě pozitivní. 75 let je to ode dne, kdy Sověti tehdy tajně vyslali do vesmíru dvojici psů mnohem dřív než Laika. Laika byla první, se kterou se chlubili, ale ty pokusy samozřejmě běžely v utajení daleko dříve, takže dneska je to takové symbolické výročí. A byli to dva psy, jeden se jmenoval Cigán a druhý Dežík. Byla to takzvaná pouliční směs, protože vědci se shodli na tom, že právě ti pouliční psi budou nejodolnější. Takže dotyčné čoklíky vystřelili nahoru do vesmíru, tam si pobyli chvilku a ku podivu se ve zdraví vrátili zpátky, no do vesmíru úplně ne, ale prostě na hranici nějakých těch vrstev Země, zhruba 100 kilometrů od povrchu zemského. No a pak se vrátili zpátky na padáku a přistáli v pohodě, jakože jeden Dežík byl úplně v cajku a Cigán během přistávání se trošku o něco praštil. A jejich osud pokračoval dál, ale bohužel pro jednoho už to dopadlo hůř, protože druhý Dežík byl při následujícím letu bohužel tak nešťastný, dopadl tak nešťastně, že když se ta raketa vracela zpátky, tak se neotevřel padák a tím pádem se roztříštila o zem. Ale Cigán, což tady píšou, byl huňatý, bílý, pouliční pes, vydržel u jednoho z astronautů, který si ho, nebo spíše ze zaměstnanců toho střediska vesmírného, ten si ho vzal k sobě a dalších 10 let měl krásný život, no. Laika dopadla hodně špatně, no. Ta je sice, my děti ještě Husákovi a i starší si pamatují, že nás učili ve škole, že Laika byl první, no nebyla první, byla X-ta, ale první, která tak trošku aspoň se dala prezentovat, ale ona už zemřela při tom startu, vlastně někde jsem viděl nedávno dokument na to téma, že vlastně to prostě nezvládla ani psychicky, ani to tělo nebylo na to uspůsobené, takže ta byla mrtvá ještě dřív, než ta raketa vůbec vyletěla nahoru.
1: JJ, Jirka a Javorský na Fresh Radio.

0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.
7: Fresh Radio.
6: Jsme Metropoli

0: Nevím, jestli to máte pro mě, ale já vždycky, když slyším v nějakém cizím textu slovo, které mi připomíná nějaké české slovo, tak to tam pak slyším pořád. Jako třeba tady hypotéka. Teď to přijde.
1: Hypotéka.
0: A nedávno jsem zrovna četl takovou hlubokou myšlenku na to téma, že mozek je v podstatě hodně hloupá záležitost, protože on vidí to, co chce. Kolikrát se třeba díváte na něco a ta myšlenka v hlavě se spojí s nějakým vaším zážitkem a ten si to hned spojí, jakože to je ono. Až teprve, když se podíváte pořádně, tak zjistíte, že se díváte úplně na něco jiného. Zrovna včera nebo předčerem jsem koukal na nějakou fotku starého Mercedesu, bílého Mercedesu 80-kového, před rodinným barákem. A první, co mi napadlo je, pokud pamatujete, to je slavná scéna z filmu Bonnie a Clyde, kdy tam frajeři dojedou z dálnice nebo ze zjezdu a k rodinnému baráku a rychle přehodí svoje žihadlo za... Co si to tehdy od něho brali za auto, tyjo? No, nespomenu si, ale asi nějaký žigulík nebo škodovku. No a právě mozek kouká na fotku úplně jiného auta, úplně jiný barák a první, jo, to jsou Bonnie a Clyde, ne? A teď jsem říkal, proč to tady vyfocené? A teď se na to dívám znova, to vůbec není ono. Takže mozek je prostě taková snadno zmanipulovatelná potvora samým sebou, no. Což není moc dobrá zpráva.
2: Novinky na Fresh Radio. Fresh Radio.

0: A jo, děkuju, z několika stran mi to tady přišlo, já jsem to mezi tím rád i dohledal na YouTube. Ale normálně nespomněl bych si, že to byl Trabant. Tak pro připomenutí, pro nás se pamatujeme a máme rádi tenhle ten film, já teda hrozně. Tak to začíná tak, že vlastně oni jedou s tím Merglem po asi dálnici a za nimi jedou policajti, že jo? Tak tam proběhne ta legendární hláška.
1: Vejška.
0: Vejška.
1: Co? Fízlové.
0: No a potom se to střihne do situace, kdy s tím Mercedesem vyjíždějí k tomu rodinnému domku.
2: Lídek Strejdo, zdravíčko. Půjčte nám to žihadlo.
3: Dovolte.
2: Jo, vy to chcete prodat, to jsem ani nevěděl, no, to je v pohodě, vypleť to, slepej, dělej.
3: No vy jste se zbláznili.
2: Ale jo, to je v pohodě, to jsou poctivě vydělaný prachy, abyte se. Jo, a tamhle na toho bílýho krasavce nám dejte pozor, ještě tak ho trošku opláchněte, jo. A s přebudem si nedělejte starosti, to je v pohodě, díky, jsem nevěděl, že jsme mám taková dohoda. Čau, ahoj.
0: A dotyčný děda, nebo no, v podstatě děda je stále s otevřenou pusou, v obou rukách plno peněz a v podstatě v duchu toho filmu udělal životní biznis, no ale samozřejmě, byl to jenom film.
4: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
5: Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Vyhrávej skvělé ceny! JJ na Fresh Radio každý všední den od

A teď si, milí drazí, uděláme takové preventivně bezpečnostní okénko, ve kterém si i šáhnu do svědomí a nebudu určitě sám, protože jsem dneska, a už jsem to i rychle vyřešil, zjistil úžasnou věc. Motoristé i motoristky, no dejme tomu, když se řekne slovo autolékárnička, jasně, všichni máme, no ale co je její platnost? Jak jsem už dneska jednou zmiňoval, že jsem převážel vlastně, odváželi jsme několikrát ze zahrady prostě posekané větve, všechno možné na zběrný dvůr. No a pak jsem jel za ten na vysavač a teď pochopitelně, že jo, vysáváte, jste pečlivý, takže vytahujete i věci, které jste nevytáhli x let a najednou se dívám na lékárnička a v tu chvíli mi proletěla hlavou informace, tyjo, kdy ona platí? Tak jsem začal hledat čítek a prvotní šok přišel v prvním autě, 22 mi skončila platnost té lékárničky, tak jsem se hned podíval aktivně do druhého auta, 2.19. Myslím si, že nebudu rozhodně sám, naopak je určitě, věřím tomu, spousta lidí, kteří vlastně zapomínají na to, že lékárnička má nějakou životnost. Takže rychle jsem koupil dvě lékárničky, jako není to žádná hru za 150 za kus, ale jako fakt je třeba na to myslet. Každopádně byl jsem překvapený, když jsem teda ty staré se snažil ekologicky zlikvidovat, tak jsem to rozdělával, co tam je normálně věci. Tam jsou nůžky, obvazy, jasně, škrticí, je tam nějaká guma. Pak tam byl i jakýsi na ústek, asi na dýchání z úst do úst. Ale jako všechno vypadá, že to je naprosto nové, no jenomže bohužel životnost těch hygienických věcí má danou platnost. Takže doporučuji všem, pokud jste teď si taky řekli, tyjo, kde jsem naposledy, ne, fakt to stojí, stopade, v kdejakém supermarketu to koupíte, nebo samozřejmě v obchodech pro auta s autopotřebama a podobně. A stojí to za to mít, protože ta pokuta si myslím, že bude výrazně vyšší. Fresh Radio. I'd be lying if I said I didn't need to get lost sometimes. It took a couple wrong turns, but I learned the right ones are harder to find. Aha, tak se omlouvám, že do toho vstupuju, ale přišlo mi tady několik vzkazů, že prý už to neplatí, jakože není omezená platnost, že to bylo zrušeno. No tak vidíte, mám mezery. Každopádně si myslím, že jsem asi nic špatného neudělal, že jsem koupil novou, že jo. Ale děkuju za upozornění.

0: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Víkend na chatě. Stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Koukám, Ostrava zažila v noci celkem veselou policejní honičku, která začala tak nějak nevinně. A to tak, že hlídka stála na cestě a všimla si, když kolem ní proletělo něco jako dodávka, nebo spíš teda malý nákladák, ze kterého za jízdy padaly věci. Jakože semafory, dopravní kužely a podobné, zřejmě dopravní prvky. Tak se rozhodla, že tedy pana řidiče upozorní, tudíž se rozjeli za něm, rozpustili blikající hitparádu. Ale dotyčný místo toho, aby zastavil, tak přidal. Tak si řekli, aha, oblíbená polská hláška, což někra. A začali ho sledovat. Pochopitelně ten byl urputný, takže povolali i další hlídky na pomoc, až ho teda téměř obklíčili. A zastavili ho někde za Rudnou. No a pak to přišlo, že jo. Pane řidiči, řidičský průkaz. Nemám. Tak tady si dýchněte, pozitivní, lízněte, pozitivní. A co pak to veze? Je, vy jste to ukrát, aha. Takže myslím si, že dotyčný řidič na nějakou dobu nejenom dořidičoval, ale vůbec celkově se změní jeho dočasné bydliště. Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: A mám ještě jedno takové autohoukénko, které se vztahuje spíš k elektroautům. A je to záležitost, kterou vnímám i já, i když zatím jsem na tohleto jakože nepřesedlal, ani to zatím rozhodně nemám v plánu. A to je hmotnost těch aut, že jo? Někdo mi říkal před nějakou dobou, že Tesla snad váží kolem 3 tun, a to je ještě řekněme jedno z těch menších aut. Takže takové ty nové velké čínské elektroobludy, které se k nám začínají teprve vozit, ale v Číně už frčí, tak mají Číňani nový problém, že ty auta prostě více ničí ty cesty, protože přece jenom cesty jsou dimenzovány na spíše lehčí auta. Samozřejmě jezdí po ní kamiony, to chápu. Ale o to víc, když tam místo obyčejných lehkých aut jezdí tyhle ty obludy, tak o to víc to dostává zabrat. A čínský stát teď hledá nové cesty, jak spoplatnit provoz těch elektroaut, protože tam je to podobně jako ve většině zatím zemí, že elektroauta nepřispívají na ani daňově, ani jinak poplatky na opravu silnic. Já si myslím, že tohle to se v relativně krátkém časovém horizontu bude měnit, protože nechápu význam toho, proč někdo, kdo má elektroauto, tak neplatí za dálnici, jenom protože má elektroauto, přitom to auto je daleko těžší, tudíž logicky tu dálnici opotřebuje o něco víc. No uvidíme, jak to dopadne, protože každému státu docházejí penízky, vysychají korýtka, takže si myslím, že řidiči elektroaut za chviličku budou negativně překvapeni.
1: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Doprava. Doprava.
1: Tuhle tu chvíli v regionu jediná komplikace, a to konkrétně na Třinecku, když projíždíte částí, která už podle toho názvu, nevím, jestli tam někdo by chtěl bydlet, jmenuje se Závist. Ano, takovou část máme u Třince. Ta představa, kde bydlíš? V Závisti. Všichni mi to závidí. Ne, dobře, nebudu si z toho dělat legraci. Takže u Třince v Závisti na té hlavní cestě, která vede přes Závist, potkáte nehodu dvouosobních automobilů.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
8: Siesta. Muzika, rozhovory, soutěže. Každý všední den od 12 na Fresh Radio.

0: Lady Gaga a Bad Romance a taky Fresh. Mám takový pocit, že vlastně v rámci července jenom žijeme v období mezi festivaly. Jeden začne, skončí, začne druhý. Takže ty týdny mezi tím těch pár dní, vždycky pondělí, úterý, středa, přežijeme. A pak už zase chystáme výbavičky na ten další. Ano, Štěrkovna Open Music se blíží na Hlučínské Štěrkovně, což bude záležitost zítřejšího startu celého programu, takže velká událost. I o tom dáme řeč, bude s tím spojený jeden zajímavý rozhovor, který bude tady na Freshi. Možná už jste zaslechli, pokud ne, tak podrobnosti rád přidám. Teď se ale užijeme další pecky v rámci slunečného odpoledne. Harry Styles a Late Night Talking anebo Rehab. Těším se.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: talking. To je stejně skvělá věc. Harry Styles u nás na Freshi. Zmiňoval jsem zajímavého hosta, bude to už zítra mezi 17. a 19. tady u Aleše ve Fresh Mixu, protože jedna z headlinerek DJské části festivalu Štěrkovna Open Music bude i Andrea Pomeje. My tady máme v plánu mít ve studiu mezi 17. a 19. takže s Alešem určitě proberou nejenom muziku, ale celkově možná život DJské hvězdy, která se vyskytuje na velkých festivalových akcích a podobně. Myslím, že těch pánských účastníků tohoto rozhovoru bude víc. Už se nabízel Marek, že přijde Honza Pernický, že se přijde podívat najednou, Heleno. Tak věřím, že to bude hezké povídání. Dejte si to zítra od 5 s Andreou Pomeje. A ta bude potom na Štěrkovně hrát svůj večerní set někdy od 23.35. Takže tam byste pak neměli chybět. Taky to je jasná věc.
1: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
6: Kdy už tam budem.
7: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
8: Tři městské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
9: Fresh Radio.
10: Jsme metropolitní rádio.

tohle se opravdu hodně povedlo. Serb a Metallic Lips. Věřím, že tenhle afrohouzík hezky zní taky v autě v rámci toho ještě stále slunečného odpoledne. Tak se nás určitě dávejte. A pokud vám je někdy líto, že třeba v dovolenkových destinacích nemáte dobré pokrytí signálem DAB+ a podobně, stačí mít v mobilu aplikaci. Ten datový tok je minimální a dá se úplně úžasně naladit fresh úplně kdekoliv, včetně mořských destinací. Tak na to myslete a stáhněte si, máme jak pro Apple, tak pro Androidy, takže v tom není žádný problém. Naservíruju vám za chvilku další muziku, Armina dáme, bude taky speciální verze velkého hitu Free. Myslím, že ještě pokud jste chodili v 90. pařit, budete pamatovat zase v lehce afrohouseovém kabátu. No a Michaela Ostravo, to už je reggae, které si dáme taky za chvilku. Siesta.

0: Doprava.
1: To je něco pro ty, kteří třeba spěchají na letiště v Katovicích, aby si užili svoji dovolenou a odletěli včas. Jenom opatrně na dálnici D1 ve směru Ostrava Bohumín za benzinkou Eurooil tradičně ve výklenku číhá policie, tak abyste zbytečně neplatili třeba za vysokou rychlost. Děkujeme Jirkovi Javorskému, který osobně, ač teda neplatil, vyzkoušel tuhle trasu a objevil tuhle hlídku, takže ho zdravíme na cesty i vás ostatní. Za chvíli další muzika a doprava, podrobně pak ještě v celou na Freši.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Mami, mami, mimino stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Siesta.

0: jsme to trošku nakopli, Pedro, na Freshi. Teď se hodně v rámci toho, že máme festivalové léto v Ostravě, začalo mluvit o tom, jak dlouho ještě festivaly jako Colors of Ostrava, Beats for Love a další budou v dolní oblasti. Dneska se k tomu vyjádřil i primátor města Ostravy Jan Dohnal, který tady bude konec konců zase první srpnovou středu hostem a sdělil, že vlastně minimálně do roku 2031 se nic měnit nebude, protože ta smlouva, kterou mají provozovatele festivalu s areálem, je právě do toho roku, ale i přesto, že se tam potom budou stavět na některých částech dolní oblasti, obytné čtvrtě Žofinka a další, tak pořád se hledá varianta, jak to udělat, aby ty kulisy toho festivalu, ať už Beats for Love nebo Colors of Ostrava, mohly zůstat právě v dolní oblasti. Tak věřím, že to dobře dopadne, zatím je čas, je to v klidu, tak není třeba se tím nějak stresovat. Za chvíli Viktor Šín, Medúza a aktuální doprava. Jste na Freshi.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Doprava.
1: Tak aktuálně nic nového na cestách, čím bychom informovali, jenom připomínáme dopravní nehodu, která byla o 11:30 v obci Třinec. Je to cesta, která je kousek od Šelky, kde se srazila dvě havarovaná vozidla, ale ty následky tam budou řešit zřejmě až do zhruba 2:30 odpoledne. No a taky opakuju informaci od Jirky Javorského na dálnici Ostrava-Bohumín. U benzinky Euro Oil hlídkuje policie, tak abyste zbytečně neplatili ani tam. Přeju hezké odpoledne, další muzika nachystaná, Jennifer Lopez to začne, Crazy Frog anebo Olivia Rodrigo. Myslím, že bude co poslouchat, mějte hezký den.
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez vstupu.

Čakra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz. Siesta. Siesta. Siesta.

0: Tady je French a protože léto je obdobím zmrzliny, tak si musíme říct jednu zásadní věc, kterou teď dokonce zveřejnili odborníci. Jak už je teď všude okurková sezona, tak se píše fakt jako o všem. Jak vlastně jíst správně zmrzlinu z kelímku, tak abyste vlastně neponičili tu krémovou chuť té zmrzliny. A není to žádná raketová věda. Důležité je, odkud tu zmrzlinu z toho kelímku berete. Rozhodně se nevyplatí údajně podle odborníků zapichovat lžičku doprostřed, ale správný konzument a milovník zmrzliny pojede tou lžičkou okolo okraju a takhle bude postupně se dostávat do středu té zmrzliny. Prý je v tom velký rozdíl, protože když to právě budete ujídat z těch okrajů, tak vám veškerá rozpuštěná zmrzlina později znovu nezmrzne a nestvrdne. Jo, vyzkoušejte. Já mám pocit, že já možná jim tu zmrzlinu tak rychle, že u mě ta zmrzlina nemá čas ani změknout, ani stvrdnout, ale třeba máte jinou zkušenost, tak dobrou chuť.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Tady jestli jste na freši, máme období léta a všichni rodičové to znají, když je velká nuda, tak dítě začne loudit váš mobilní telefon. A pokud máte Android, tak byste prý v letošním létě měli být daleko víc ostražitější, protože různí podvodníci se letos zaměřili právě na zařízení s Androidem a speciálně na děti. A je to právě o tom, když to dítě v rámci nudy začne i na vašem telefonu instalovat nějaké aplikace, které můžou být hodně podobné těm, které dobře známe. Týká se to ať už Spotify nebo některých herních aplikací, jako je Minecraft a Roblox, tak ve chvíli, kdy dítě stáhne omylem podobně vypadající aplikaci, jako je třeba Roblox, tak se může s vaším telefonem začít dít něco hodně nepříjemného. Takže to trošku jako sledujte. Možná úplně nejlepší bude těm dětem ty telefony ani nepůjčovat a zkusit jim vymyslet nějakou jinou zábavu, ale někdy je to teda těžké, to chápu.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Letní rande, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Stegosaura!
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí. Jde k nám.
6: Jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Siesta.

0: jedna z Alešových oblíbených zpěvaček, Sabina Carpenter, House Tour, další skvělá věc v našem programu. No a ještě pojďme k festivalu Štěrkovna Open Music, který začíná zítra. Ještě jednou připomínáme páskování, které můžete provést přímo v Outlet Areně Moravia u správy centra. Tam si můžete vaše stupenky proměnit za pásky, abyste potom rychleji mohli taky do areálu na Štěrkovnu. No a my jsme tady vlastně tenhle festival probírali přímo s hlavním pořadatelem Davidem Moravcem, takže pokud vás zajímá, co nového letos můžete na Štěrkovně čekat, tak si to pojďme připomenout. Best
1: of Fresh. Na Open Music a hlavní pořadatel David Moravec. Pojďme teďka na nějaké jako novinky, s čím mají počítat.
2: Letos připravujeme několik velkých mimořádných projektů. Ten největší bude vystoupení Janka Ledeckého s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Mm-hmm. Tohleto vystoupení společně s dalším mimořádným projektem Balkánským betlem, který bude v pátek, a propojíme
1: Ale Goran je taky super.
2: No, tak vrátím se k tomu Ledeckému, tak vlastně součástí toho koncertu bude vystoupení artistů a ti artisté budou lítat.
1: Artistů?
2: Ano,
1: wow. Artistů. To zní skvěle. A budete taky součástí?
2: Ne, já nejsem artista.
1: To nevadí, ale tak teďka je Eva lítala, že jo, v Edenu, tak proč to nepropojit?
2: Ano, a možná poletí i na krát.
1: Tak jo, to je super. Co dál?
2: Ten balkánský battle, mimořádný projekt je i Pokáč dětem. Mm-hmm. Pokáč vyprodal tu arénu a my budeme jediný festival letos v létě, kde ten dětský program zopakuje. Takže na to se můžou těšit naši nejmenší návštěvníci. No a pak tam budeme mít jako velkou spoustu oslav. Michal Prokop slaví 80. narozeniny se svým speciálním koncertem. Činasky přijedou se svými hosty na oslavu loňského jubilea 30 let. Kamil Střihavka slaví, Vltava slaví, takže spousta velkých oslav.
3: Tak jako to bude jedna velká oslava.
1: Mě teď jako napadá otázka, zdali budete mít jeden velký dort, anebo pro každého zvlášť, a co v tom horku s těma dortama, teda v tom případě, když takhle slavíte?
2: Tak to třeba vyměníme za řízky, no.
1: A to já myslím, že Marek teďka přikivuje a olizuje se, protože on řízky má velmi rád. To je dobrý nápad.
2: Tak a ještě bych teda řekl jednu věc, která je jako taky novinka, a to jsou naše instalace. Jedna přijede z Francie, ale ta hlavní, ta konečně se nám podaří rozsvítit i vodní hladinu.
1: Podařilo
2: se to vyjednat, a když si představíte, že z vody vytvoříme strysek a tryskající vody vytvoříme televizní obrazovku nebo plátnu, na kterou budeme promítat projekci o velikosti nějakých 15x10 metrů, tak si myslím, že na to se taky můžeme těšit.
1: To zní úplně jako luxusně. Best of Fresh.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. Stop.

0: Jax Jones a Joel Corey a taky další skvělé interprety, které nabídneme. Dneska bude opět Aleš, tradičně od 17 do 19 a ještě jednou zdůrazněme, zítra bude v tomhle čase ve studiu hodně plno, Andrea Pomeje, celé mužské osazenstvo Fresh Radio a hlavně taky Aleš, a budeme řešit to, jak se jí hraje na velkých akcích, jak bude vypadat její vystoupení na Štěrkov na Open Music a tak dále. Tak si to dejte i dneska jako předvoj a zítra pak už taky s Andreou a s Alešem na Freshi.
1: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme, jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
1: Siesta.

0: Doprava. Doprava.
1: Tak ještě se před celou podíváme na cesty. Jedna aktuální dopravní nehoda, která se týká ulice Rudné. Je to opravdu 15 minut zpátky, kdy se na Rudné srazila tři osobní auta. Je to zrovna ten kousek od Mercedes-Benz centra Moravia, takže velký provoz odpoledne. Tak s tím počítejte, že tahle komplikace bude na té Rudné ještě určitě docela dlouho.
2: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.
1: Prava. Doprava.
2: Tak už jenom připomeneme tu aktuální událost, která je zhruba půl hodiny stará na trase Opava Český Těšín, tedy ve směru na Havířov, na Rudné, v té nejfrekventovanější části Mercedes-Benz Centru Moravia. Tam se nám srazila 3 osobní auta, takže v tomto místě určitě dávejte dobrý pozor, abyste potom zbytečně nebyli účastníkem další dopravní nehody, která už by se týkala i vás. Jinak ale zatím docela dobrý a pohoda, protože nic dalšího se tam zásadního na cestách neděje, což je fajn. Tak věřme, že nám to vydrží a že si tu pohodu, která teď ještě panuje za volantem, udržíme. K dobré náladě může přispět i naše odpolední rychlá rota. Marek s Michalem už jsou ready, takže doufám, že i vy těšte se za chvíli. Tady máte na Freši.
3: Doprava.
1: Doprava.
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
5: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
8: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: Moje auto mě reprezentuje.
10: Automička IMO.
9: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
10: Automička IMO.
9: Perfektně umyté auto od 109 korun.
10: Automička IMO.
9: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
10: Automička IMO.
9: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
11: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
12: Marek a Michaela na Fresh Radio.

0: Byly to tři, už jsme tady dva. Z toho to byly dva pastorci.
1: Počkej, teď jsme úplně zamotala do hřídele, jako, že tam pastorek, tak by tam mohla být i hřídele, já nevím, co všechno. Jako.
0: No ne, tak byl tady velký, pak tady byl malý a ano. Pak ještě jeden takový malý.
1: To byl takzvaný mezipastorek.
0: To byl snad to nebyl taky pastorek, jenom o tom pastorek neví.
1: Nevím. Víš, co se říká, matka je vždy jasná, nebo no, jistá.
0: Přesně tak. Hezké odpoledne, Marika Michaela.
1: Rychlá rota je tady.

0: Středa 22. července 14.10 a ještě jednou krásné odpoledne. Marek a Michaela, Rychlá rota právě startuje.
1: Hezké odpoledne i ode mě. Výbornou muziku máme a taky výbornou muziku budeme hrát. Těšte se taky, že v této hodině budeme soutěžit pravdu nebo lež. Mm-hmm. A takovou pikošku mám pro vás, ale to až po té pravdě nebo lež.
0: To chceme, to my milujeme.
1: Včera se
0: máme rádi drby a pikošky.
1: Prajcla flaška, kterou jsem chtěl otevřít a nešlo to.
0: A kde?
1: Až po soutěži.
0: Jedem. Jako tak dlouho budeme čekat?
1: Jedem. Fresh Radio.

0: jsi říkala, že miluješ léto, že?
1: Miluju.
0: Že se můžeš pěkně, jakože je teplíčko, jo. Pěkně se opálíš a všechno. Ano. No já bych chtěl pozdravit všechny holky a vyřídit jim jeden takový maličký vzkaz sám od sebe. Vy všechny holky, co se takhle krásně odhalujete, jo, chodíte prostě nepřiměřeně oblečené, chodíte třeba i bez kalhotek, chodíte třeba oblečené jako coury, tak já mám pro vás jeden takový vzkaz sám od sebe. Děkuji vám.
1: To je všechno? Počkej, to mi musíš vysvětlit.
0: Ty jsi to nepochopila?
1: S čím to je jako, jsi šťastný teda taky? Máš taky rád leto v tom případě? Nebo já jsem to vůbec
0: ale jenom kvůli těm obnaženým holkám.
1: No dobře, ale tak...
0: Tak si poskoč.
1: A už!
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Oslavit výročí svatby stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Být či nebýt? Toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
9: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůže chybět.
10: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Pravda nebo lež?
1: Ano, už je to opět a znovu tady naše vaše oblíbená soutěž. Pravda nebo lež? Teď strašně zdívala, jsem čekala, že to půjde slyšet nebo ne.
2: Ne,
1: a nešlo.
2: To bylo připravené, víš?
1: To byl tichý zív.
2: Ano.
1: Takzvaný tichý zív. No, o co hrajeme? My dneska hrajeme o postup do finále na útratu v Bernice 2000 korun, což budeme vyhlašovat potom v pátek, ale vy máte jedinečnou možnost opět a znovu soutěžit a máme opět a jedinečnou možnost vám položit velmi zákeřnou otázku.
2: A ještě tento a příští týden hrajeme pouze na WhatsApp a od srpna budeme hrát i na naší apku a pak od září budeme hrát jenom na apku. Tak pomaličku se na to chystejte. Polož zákeřnou otázku.
1: Já se vás ptám, je pravda nebo lež, že Marek děkoval lehce oblečeným ženám?
2: WhatsApp 77337136.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Posloucháš Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež?
1: No, tak odpovědí bylo opět hodně. A samozřejmě...
2: My jsme tady hluboce ještě debatovali nad tím, jestli to dáme jako takový malý chytáček a budeme po vás chtít, abyste to slovo vlastně komu si přesně děkoval, jako zopakovali. A nebo vám uznáme... Ty lehké dámy, lehce oblečené ženy, což jsme uznali.
1: Uznáme to, samozřejmě byla to pravda a mám tady jednu odpověď z naší aplikace, kde teda podotýkám, budeme od srpna vyžadovat celé jméno, e-mail a samozřejmě taky telefonní číslo, abychom vás potom mohli do té soutěže zapsat. Tak tady napsal Hans Trans, ano, je to pravda a já jim děkuji taky.
2: No, nedivím se. Jasně, že vy muži to máte rádi na tom létě. A my se taky jako oblekáme lehce, protože nám je to příjemné a vlastně já si myslím, že většině ženám je příjemné i to, že na nás občas koukne, a my víme, že jsme ještě hezké a že nám to sluší.
1: Ano, samozřejmě těm normálním ženám.
2: Tak, ano, je to Kozumil, takzvaný vrchňák.
1: Pěkně, to není pravda, protože to není jenom o vrchu.
2: No a když preferuješ, tak se díváš spíš na vrch nebo na spodek, nebo je ti to jedno?
1: Já spodek.
2: Ty spodek, jo, takže dolňák. Takže spíš dolňák. Mm. Aha, super. No, těch zpráv přišla spousta, ale já se neodpustím tady s dovolením. Jednu takovou velmi speciální, mohla bych prozradit, že je od Judr Mudr Pudr, protože prostě on nám poslal tady toto, jo? Poslouchejte dost dobře.
3: Nevím, co bylo za otázku, ale jde to lež.
1: Ano, takže jeho klasická, já nevím, jestli to můžu říct, hajzlovka nebo prostě toaletovka.
2: Ono zdraví nás ze záchodovo, jako tady váš záchodák píše, on totiž může chodit nahrávat zprávy pouze a jenom na záchod.
1: Jo.
2: A dneska to bylo se vším všude, tak my ti velmi děkujeme.
1: Velice zvláštní firma sídlící v Olomouci, budeme muset se poptat, co je to za firmu, abychom ji taky pozdravili, jo?
2: Ne, to bylo velmi dobré, hele, pobavilo si, super, to chceme, děkujeme. No, já jsem dneska vybrala Niky. Nikol a koncové číslo 122. Pozor, druhá žena.
1: Druhá žena.
2: To je jako neuvěřitelné, hezky. Ale je to tak. Takže hele, gratulujeme.
1: Samozřejmě myslíme druhou ženu v našem seznamu, než by se sem jako dovolala jako druhá
2: žena.
1: No
2: to ne, samozřejmě.
1: Nebo napsala, tak jo.
2: Uvidíme v pátek, každopádně gratulka, jo?
1: Jasně.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
4: Kdy už tam budem.
5: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
6: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
0: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: No, víkend je daleko.
1: Ale už není tak daleko, možná dneska středu zasaláme, za chviličku je tady. Mně spíš jako leží v hlavě jedna věc. Ty jsi tady načal něco o nějaké seknuté flašce a už si to jako nerozjel dál?
0: No nerozjel, protože jsem říkal, že to vyřešíme až po soutěži. No a teď se blíží vlastně celá hodina, kdy budeš mít zprávy a já na to potřebuju mít dostatek času, abych zjistil vaše reakce, abyste mi na to napsali, jestli se vám to někdy stalo taky nebo nestalo a kdo si počká, ten se dočká.
1: Ježíš, ale já jsem strašně zvědavá, Maro.
0: Jako,
1: mě to nebaví čekat.
0: Jako každá ženská.
1: No, tak nemám takovou trpělivost, i když možná mám svatou s tebou.

0: Doprava.
1: A teď jdeme mrknout na cesty, jak to vypadá v ulici 28. října, Moravská Ostrava a Přívoz. Tam si dávejte pozor, dvě havarovaná vozidla, je to kousek od sadu doktory Milady Horákové. Potom tady máme ještě jednu dopravní nehodu a ta je Nový Jičín, ulice Palackého mezi křižovatkami Jičínská a Dlouhá. Tam je dopravní nehoda se zraněním, takže i tam si prosím dávejte pozor a doufejme, že to pro Ostravu nyní bude zatím všechno.

0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
1: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt

0: Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Rajva, bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Rajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Rajva, určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Rajva.cz.
3: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: posloucháte odpolední vysílání na Fresh Radio. Mareka Mikaela a Maro, ty už mě nenapínej.
1: Hezké odpoledne ode mě. A co chceš slyšet? O čem jsme se to bavili?
0: Já chci slyšet o té flašce. Já bych chtěla vidět, jaká flaška a kde se ti zasekla.
1: Flaška, to je výborná hra. Hlavně, když je hodně holek a málo kluků, tak to je super
0: hra. Ale o téhle flašce si určitě nemluvil.
1: Tak chceš jinou flašku?
0: Já chci tu, která se ti někde zasekla. Včera, a nevím, kde a
1: včera,
0: jaká.
1: Včera večer, tak jako lehce taková chuť jako na nějaký speciální nápoj. Ano, byl to Fernet. A zkusil jsem otevřít prostě tu flašku a ona se začala protáčet. Jo?
0: No, takže víčko. Jako.
1: Ano, víčko. No, takže klasicky vemu ten nůž a chci tam ucvakat ty zuby kolem dokola. A samozřejmě to nepomohlo, jo, protože ten papír to ještě držel a všechno a bylo to nějak až moc, jako, jak kdyby to bylo na mě nachystáno, no, tak co jsem neudělal, vrazil jsem ze spodu ten nůž.
0: Jo, tak to bylo velmi chytré.
1: A rozřezal jsem ten plech, který tam je. No.
0: A nůž se zvrazil někam, že určitě?
1: Ne. Nešlo to? Tak jsem se naštval, chytil jsem to do ruky, tak jak to dopadlo. Pořezal jsem se, vylil jsem to celé na svoji nohu, na koberec a z půl litru fernetu mi zbyly 2 deci.
0: Je, a to se říká, že jste věkem moudří, no. Tak nic, tady to nefunguje.
1: Někdy příště.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Jo, jo, jen se mi smějte.
1: Já bych to nazvala Marek a Flaška 1-0 pro Flašku, asi takhle, ale nejsi v tom úplně sám, mně se to děje taky. Zvlášť třeba u těch, těch zavírače, jak máme, jak se to ježišmarja, jak se tomu říká, okurky třeba, tak někdy tam jsou ty víčka taková, ne ty očroubovací, ty už umím udělat jako jinak, ale takové ty, co potřebuješ právě vyšprcnout, ne?
0: Jo, těch jsem se zbavil, povolit, protože já jsem je nesnášel.
1: No a to je přesně, tam jsem to otvíral loktem. No a právě vždycky nožem, takže hárej, co se mi dělo, úplně stejně jako tobě. Nejsme v tom ale sami, podívej, tady máme například...
0: Dobře si všímejte, jak nechce přiznat, že nikdy neotevřela flašku, že se nepořezala, jo?
1: No, počkej, já jsem jako hluboce přemýšlela a u flašky takhle se mi to jako nestalo. I když možná...
0: Když jsi mladá ještě, dobře, abych to jako v pohodě...
1: Nějakého vína, možná vývrtka,
0: dobrý,
1: možná...
0: Dobrý, co tam máme?
1: No, máme tady zprávu o té Ondry, kterého zdravíme. To je ještě dobré. Manželka je schopna chytat padající nůž. V 99,99% jí pak lepíme prsty náplastí. Já refaxem kočky skáču do vzduchu, ale její jasnost zachraňuje podlahu před ubudáním.
0: To je super.
1: To je super.
0: Ale bylo by dobré, kdybyste nám napsali, jestli se vám něco podobného stalo, že jo, WhatsApp 7737136, protože myslím si, že to je taková běžná věc, ne? Co?
1: Jo, strašně to je běžné. Jako běžnější mi přijde tady ten padající nůž, co automaticky chytá, že bych to totiž taky udělala. Tak to chápu. Já chápu, prostě podřená podlaha, to je. To nechceš. To ne.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Marek a Mikaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's, Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Eva ještě dodává, že zapomněla dodat, že u tchýně má přísný zákaz brousit nože, protože jablko nepadá teda daleko od stromu.
1: Hele, vtipné, hele, super, jako určitě je to vtipné. Díky všem, co jste napsali, a taky všem, co se stydíte napsat, my to chápeme, protože když si člověk pořeže ruku z blbosti tehleté, tak je to takové trošku divné. No.
0: Ale to se stává. I třeba, víš co, já jsem taky typická tím, že kdybych chtěla zatlouct něco, hřebík, víš, tak se vždycky stejně tím kladívkem prostě se mi to podaří. V mnoha případech se mi podaří, že jdu přes prsty stejně.
1: To myslíš vážně?
0: Jo, to se mi taky stává. Tak neříkej, že ti to taky nikdy nestalo, že se sklepl po prstech.
1: No, tak...
0: A jestli ne, tak já tě
1: hnedka
0: klepnu po prstech. Ti to ukážu, jak to umím.
1: Ne, díky. Já si svoje prsty nechám pro sebe. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: jsem si myslela, že tématko nešikovnosti a tak dále už opustíme, ale není,
1: ne, ještě ne.
0: Není to možné, protože tady máme hlasovou zprávu, kterou musím pustit. Jo?
1: Tak dávej to tam.
0: Tak já to pouštím. Počkej, teď.
2: Co já v 98., když jsem dělal ještě číšníka, tak jsem dělal v jedné salaši. A je pravda, že jsem se nepořezal, ale otvíral jsem šampaňské. A tam byly docela nízké stoly, no a to šampaňské vystřelilo, že? A trefilo mě přímo do ksichtu, takže paráda.
0: Jo, tak vidíš to. To je prostě naprosto běžná věc, Marečku.
1: Hele, to je úplně naprosto super. Nedávno jsem viděl borce, jak dělal sabráž. Víš, co je to sabráž?
0: Ne.
1: Otevírání šampaňského po skle. Jo. A on do toho, ano, šavlí, můžeš to dělat i talířkem a tak dále. A on to měl nějaký delší nůž, jako něco takového. A on jak do toho švihnul, tak ta flaška se rozpadla na
0: celá. Může být, to se určitě může stát. No.
1: Takže měl šampaňské na ruce.
0: Mě k tomu napadá další věc, která se s tím pojí. Protože když se ti něco takového stane, tak ti to nedá. A stoprocentně jsem si jistá, že ti ulítne nějaké sprosté slovníčko nebo nadávka. Mě by zajímalo, jaké nadávky sprosté používáte? A nemusí to být vlastně jenom sprosté, ale takové i ty slušné, jako třeba do prkínka borovýho nebo krindipindy. Jo?
1: Vážně si vytáhla a otevřela tohleto téma?
0: Jo, opravdu skutečně, protože mě to k tomu prostě vede. Tady toto téma mě takhle inspirovalo.
1: Já se obávám, že já odcházím, protože nebudu se moci v dalším vstupu vyjadřovat.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz. Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě. 886 a 103.6 FM.

moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Fresh Rádio. Jsme metropolitní rádio.

0: Doprava. Doprava.
1: A jak pak to vypadá na cestách? Dopravní nehoda, která byla v ulici 28. října, Moravská Ostrava a Přívoz, to znamená dvě osobní auta v sobě, vypadá, že už by mohla končit, ale nahlášená stále ještě, takže si tam dávejte pozor. No a pak jedinou dopravní nehodu, kterou tady mám, tak je obec Březová. Někde u Albrechtic, okres Opava, tam je nehoda motorky. Tak tam prosím pozor.
2: Doprava?
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepší

0: jsme se tady o nadávkách, které člověk používá, když se vám něco nepovede, ale nejenom takové ty sprosté, ale i ty nevulgární nadávky. Ty taky jako používáme, víš? No nějaké hlasovky tady přišly.
1: Vulgární, no.
0: Já doufám, že je budu moct pustit.
1: Jo, ty jsi to neověřila.
0: Ne, já jsem si tady dvě jsem si ověřila a já tak jim věřím, že i ten zbytek bude úplně v pohodě.
1: Tak uvidíme, zkusme
0: a
1: to.
0: A když tak uděláš rychlé píp, dobře. Jo? Takže
1: píp.
0: Počkej, já jsem ještě nezašla. Pouštím, jo?
1: Já to trénuji.
2: Ještě jednou dneska. Tak v práci mám jedno takové univerzální pořekadlo. Když se něco nedaří a je to kur do pí.
1: Píp, píp.
2: Se nervneš? Pak to jde.
0: Pak to jde. Aha, dobré, tak pochopili jsme asi, jasně, ne? Jaké slovíčka se jednalo. Pojďme tady, já ještě mám slušnější verzi, kterou... A tak počkej, toto, pozor, jo.
3: Prkínka dubovýho, já se na to vyseruku.
0: Aha, vidíš, tak to je taky taková jako věta. Ale je tam i to prkínko dubový, co jsem já říkala, že používám, když chci být úplně zprostá. Ještě mám slušnější verzi, kterou používám před dětmi.
3: Tajíčka snáš prkýný podlahy, se na to vyskákám. Kur. Vajíčka snaží.
0: Jo, ta je dobrá, ta jo, je dobrá.
1: Tam mi napadla taky.
0: Ta tě napadla taky. Jo, a ty máš nějakou slušnou verzi?
1: Ne, já nemám nic vůbec slušného. Ne. Moje nejslušnější verze je...
0: Já pak nadávám třeba na Pána Boha, že? Počkej, jak já to vždycky říkám.
1: Pane Bože, Ježíši Kriste.
0: Do prčic, Ježíši Kriste, ano, to taky. Tady tyhle klasické babička vždycky říkala, neber Boží jméno nadarmo. To mi říkala, na to si vždycky vzpomenu. Vidíš? Tak, teď jsem si vzpomněla jiná babičku. No, kdyby tě náhodou někdy v průběhu ještě tohoto vysílání napadla nějaká nevulgární verze, můžeš se mi svěřit. I našim posluchačům.
1: Dobře, ale radši ne.
4: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Tak mám tady jednu story z Frýdku Místku.
1: Ale nepovídej.
0: Narazil jsem na to dneska při brouzdání internetem, jak jinak, že jo. Jak se zbavit obtěžujících telefonátů?
1: Aha.
0: Žena operátorce řekla, že právě zabila manžela. A ono to
1: ne,
0: zabralo.
1: Ne, to si děláš srandu.
0: Ne, nedělám si srandu, fakt si nedělám legraci. Vyděšená operátorka telemarketingu zavolala policii poté, co žena během hovoru sdělila, že zabila manžela a všude je krev. Policisté rychle vypátrali tu ženu, zjistili, že teda dotyčná žije ve Frýdku Místku a že k násilnému a vůbec žádnému trestnému činu vlastně nedošlo. Jo. Žena přiznala, že chtěla zastavit otrávné telefonáty. Použila proto návod, který našla na sociálních sítích. No, policisté ženu řádně poučili, že prý údajně existuje i vhodnější řešení než tohleto.
1: Tak zaměstnala je pěkně, tyjo, jako asi by mě takováhle, asi mě to úplně nenapadlo.
0: Já nevím, já to svým způsobem všechny tyhle ty telefonní linky po skončení hovoru, dobrý den, tady Pepa z Depa, můžu vám představit, nebo poslat vám e-mail a tak dále, tak já to ukončuju a hned to číslo blokuju. Samozřejmě jo. Je mi jasné, že oni toho mají asi moc. Jo, že těch telefonů nebo těch telefonních karet, nebo jak oni to dělají, prostě, že to je strašná spousta. No ale já už toho mám taky strašnou spoustu zablokovaného.
1: Mm-hmm. Já to dělám taky. Já to dělám taky, že to rovnou potom blokuju. A jim, protože ty telefony jsou nahrávané, že jo, tak já jim vždycky říkám, že si nepřeju, aby už mi volali, takže mají i mé vyjádření, ale jako zabít manžela, toto jim říct, to musela být dobře vyplašená.
0: Já si myslím, že chudáci policisti, jako.
1: No. A ti taky, celá služba tyho zabitá tady tím. No pěkně, dobrá výmluva, dobré, děkujem.
2: No super.
3: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz. Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Ano.
1: Víš, že po ostrově lítají zajíci? Už jsi někdy viděla tajícího zajíce?
0: Jo. Já když jsem dělal na jednom rádiu v Ostravě Porubě, tak tam pravidelně zajíc běhal a podle fotek vím, že tam běhají doteď.
1: No ale běhají, ale létají. Já to nechápu.
0: Létají?
1: No tak já nevím. Jako
0: balónem?
1: No to já nevím, jak to tady jako raní dvojka Bonapetit, Monika a Honza mysleli. Ale prostě po Ostravě létají zajíci. Tak se tam poslechnout,
0: tak
1: ne?
0: Jo, tak to pust.
2: Best of Fresh.
3: Po Ostravě, prosím vás, lítají zajíci. Kam to se hnou tak Bob a Bobek. A po dvou ve Výškovicích.
4: Čekali.
3: Kousek od sjezdu na nad Proskovice, tak čekali dva Bob a Bobek, aby mě uvítali, popřáli dobrou noc a odskákali pryč. Dneska ráno jdu do rádia tady a Bob a Bobek tady.
4: U fabriku.
3: U fabriku.
4: Tak, hele, nevím. Je pravda, že jsou přemnožení, to je jako fakt, to se říká. A navíc, pozor, já jakož to mám, mám zkušenost, že často se schovávají ve vozovnách v Ostravě, po různých vozovnách. Jo, tramvajová tady v Ostravě, Ostrava Křivá nebo v Porubě. Aha. Dokonce i autobusy Hranečník, tam je taky spoustu. Oni tam mají jako klid, protože tam toho tolik jako nejezdí. Mhm. Není tam obecně ani takový ruch lidí, takže jim to vlastně jako vyhovuje.
3: A čím je krmíte? Protože jak včera, tak dneska ráno, to
4: tak
3: jsou prostě matci.
4: Někdy guláš. Jo. Co donesou řidiči?
3: Zpětí knedlama, já.
4: Co donesou řidiči?
2: Best of Fresh. Fresh. Rychlá rota. Aneb dva, co nezastavíš. Rychlá rota.

0: Dotancuje tvoje ruka?
1: No, jenom takhle chce, jenom tak trošičku. No. Za chviličku máme 17. hodinu, to znamená, že bude připraven i čerstvý Fresh Mix Aleše Bruny. No a my vás musíme uvést na pravou míru, teda některé, kdo to pravidelně posloucháte, protože včera jste měli možnost poslouchat ten Fresh Mix a Aleš tam zdravil, že je středa. On jaksi zaměnil pár mixů, takže dneska uslyšíte ahoj, že je úterý.
0: Hej, ale tak to je dobrá mistifikace.
1: On je velmistr doblbnutí lidí v éteru. Jako, že?
0: Tak to zase lidí tak fresh tím pádem, ten dnešní mix.
1: Já si myslím, že to je super super fresh úplně.
0: Jo, tak ty to dobře naprášil.
1: Ne, tak jako to, víš jak, to je, hlasit se to musí, to je moje občanská povinnost.
0: Prosím vás, nikdo nám nepište. Že
1: my s tím nic neuděláme.
0: My s tím nic neuděláme, prostě, že je mix jako úterý. No tak prostě se vrátíte do úterý, hold, jo? Nic se neděje.
1: Nic se
0: máte
1: neděje.
0: O den víc, ano. Vlastně tím pádem.
1: Jo, tak máte mu to prominout, on mě sice zítra zabije, ale já to přežiju.
0: Ne, přežiješ. Já tě budu bránit vlastním tělem.
1: Keca.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí! Jde k nám!
4: Jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Kdy už tam budem.
8: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
9: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
10: Požádat o ruku stylově?
11: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
12: Posloucháš Fresh Radio.

0: Doprava.
1: Aktuálně z cest z ulice Těšínská je dopravní nehoda osobního automobilu a cyklisty. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce, takže prosím tam pozor. No a další dopravní nehodu máme nahlášenou v ulici 28. října, kousek od Harmony Club Hotel. Tam jsou dva osobáky v sobě. Naštěstí bez zranění to vypadá, ale i tak dávejte pozor.
2: Tak jak už jsme říkali, po 17. hodině Fresh Mix s Alešem Brunou, a protože je středa, tak od 19. do 21. hodin tady opět budou padat klacky a budou se házet radiátory z okna.
1: Takže
2: no prostě Fatal Terror Show. Dvouhodinovka.
1: No pěkně. Zase zítra. To pěkně pošlapé a zítra čau nazdar.
2: Po 14. hodině.
1: Ahoj.
0: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
0: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Letní rande. Stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

pořádně mixovat. Adam Lambert si dovedl nové album a je tam i písnička, která připomíná hodně starou věc z 90. ATC, All Around the World, Under the Rhythm. Hezký poslech.

Švédská Robin Dancing on my own. Díky filmu takovému romantickému na Netflixu je písnička znova v hitparádách po světě. Jmenovala se to nějak dopisy, prostě to chodilo, nebo SMSky chodily někomu jinému. A prostě romantika, letní romantika. A písnička znova v kurzu.

Kanadská modelka a zpívající hvězdička 80. Ronny Griffith, Desire. A teď už Dyran Dyran. Jo, pozor, vlastně jsou taky z 80. Free to Love. To je ale jejich nová věc, dokonce v hitparádách. Nile Rodgers společně s nimi.

Mix s Alešem Brůnou. Já jsem tuhletu písničku, tuhletu skladbu, jejich novou skladbu, tady od Duran Duran viděl dokonce naživo. Nedávno v Praze vystupovali a hráli to tam. Free to Love.

přestávkovou pauzu ve finále mistrovství světa ve fotbale. Možná jste zaregistrovali Music ve speciální verzi právě s novým singlem z nového alba Dance Theria. To si ta Marona střihla a měla tam mezi sebou i hvězdy fotbalu. Viděli jste

Tak s touhletou skladbou, když si před lety Alan Walker začínal. Samozřejmě tohle je taneční remix, nebo lehoučký taneční remix. Originál je tak pod stovku těsně. Where are you now? Faded.

Taylor Swift. Příběh hraček číslo 5. I knew it, I knew you. Originál je takové pop country, tohleto je našlápnutý taneční remix. Cosmic Down to remixovali. A my jste na Fresh Remix v rámci úterka.

Francouzský DJ a producent Eel má teď hodně plodné období. Jeho Moving to the Sun je obrovským letním hitem a vydal celé album a na něm skvělé tracky. Já myslím, že to je hvězda letošního léta.

Léto a prázdniny jsou vždycky hodně náročné na živou muziku, tedy na koncerty, na různé festivaly. Ale snad to přežijeme. Takže máme po Beatsech, máme po Colorsech, mě příští týden čeká Ibiza, pravidelná revize klubu. A v září přijede do Havířova kapela Eurythmics s novou zpěvačkou Vanessou Amorosi. Tohle to je největší hit od Vanessy Amorosi, ještě bez Davea Stewarta, tedy ne, co by členka nových Eurythmics. Tohle to jsou 90, nebo spíše přelom. Absolutely everybody.

Tak havířovské hornické slavnosti, tedy ještě v tom bývalém slova smyslu, a tam Eurythmics právě se zpěvačkou, kterou posloucháte, s Vanessou Amorosi. Absolutely everybody. Pozor, bude tam třeba i Rita Ora, ale bude tam třeba i Nick Kershaw. Jo, tam se asi budu podívat.

australští pnou a reklama na nějaké džusíky, já nevím na co. Nás to naštěstí neběží, takže to můžeme klidně říkat. Tu corazón, your heart. Fresh mix. Fresh mix.

Ti dám ještě Afrojacka, ukázal se teď v pátek. Je to Allein. Jestli to je německý, tak to je, myslím, sám. Pamatuju si to dobře ze školy. Aha.

Tak je to německy, že je to slyšet. Align, align. Za chvilečku pokračujeme. Máme takový speciální předělový megamixík, ale plný staré muziky. Samé velké hvězdičky a známé písničky. Jsme fresh. Nejste sami.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: Být či nebýt? Toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz

Tak, hezkou středu, jste na Fresh in the Mix, my pokračujeme mixování, sliboval jsem Fresh Party Mix číslo 2. A dneska si ho tady dáme celý, rozdělený na dvě půlky. Tohleto jsou Maneskin, italští rokoví a jejich Begin, tedy jejich verze Begin. Tady je třeba Madcon. Ale originál je ještě starší. Tohle to je verze, která má 2,2 miliardy přehrání.

2021, letí to letí. Jinak originál 1967, slyšíte dobře. Teď už hezký poslech.

No a ono je to vlastně už taky lidová. Jestli včera bol, verze existuje spousta, tohleto je verze od Honzy Bendíka. A vy jste na Freshie in the Max Party Hity.

Další lidová, tentokrát mexická lidová La Bamba. Richie Valens 1958, ten ji proslavil. Proto je verze z filmu 1987. Los Lobos na Fresh in the Mix.

Fantastický klavírek a Chuck Berry, originál 1964, ale pak přišlo Pulp Fiction, historky z podsvětí 1994, You Never Can Tell, twist mazaného králíčka, nebo tak nějak se tomu říkalo, že jo?

opět vykradená písnička z roku 83 původně. Patti LaBelle, takhle Dilemma v roce 2002 udělali bývalá členka Destiny's Child Kelly Rowland, ale hlavně Nelly, americký rapper, stala se kultem. Lehoučké zvolnění na Freshi.

jedna z největších věcech slovenské reperky a zpěvačky Simi. Spolu. 8 roků zpátky, neuvěřitelné, už 8 roků to hrajeme a pořád to lidi chtějí.

0: australský Kid Leroy a kanadský Justin Bieber společně. Stay 2021. Jo, dva krásní kluci a miliarda slednutí. Jste na Freshy, Fresh Party Mix číslo 1. Pardon, číslo 2. When I'm away from you,
1: I miss your touch. Jedničku jsme si dávali 14 dnů zpátky.
0: Jo, budeme v tom pokračovat. Dneska dvojka. Playlist můj Facebook.

Tak, máme skvěle našlápnuto a vzpomínáme party hity. Za chviličku pokračujeme, dáme třeba Lou Begu, Luise Fonsiho nebo Daddy Yankeeho. Jsme fresh.

0: Fresh Radio. Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka z Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
4: Mami, mami, mimino Stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: No, super.
8: Co no super?
7: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
8: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: Oslavit výročí svatby stylově?
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
11: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

Tak jsem zpátky při středě. Mixujeme party, hity, party, pecky. Lou Vega. Originál snad někde z 50. let. Nějaké slavné kubánské mambo. A takhle to udělal Lou Vega, německý zpěvák v roce 1999 a ejhle obrovský hit v rytmu Mamba číslo 5. Tak jestli poslech, připomínám playlist můj Facebook. Fresh Party Mix číslo 2, jeho druhá půle.

Originál britské duo Matafix 2005, takhle to udělal australský Ludy, dokonce s tím přijel do Ostravy, který na Beats for Love. Kolik to je 4 roky zpátky, jo, je to takový party hití, který všichni znají a hlavně na něj dobře paří.

Originální verze 1961 hitu Road Jack. Slepý americký klavírista a zpěvák Ray Charles, už je taky v hudebním nebi. Písnička přežila a funguje dodnes.

Takže taková drum and bassová hymna, bych to tak nazval. Mark Wilkinson, Becky Hill, Afterglow 2013. Tehdy nikdo netušil, jak velký to bude hit a přelom. Hrát to na MTV, to ještě fungovalo, běželo pořád do kolečka. Fresh Mix a Aleš Brun.

Já vždycky říkám, jsou chlapecké dramíky a dívčí dramíky. Tohle to je dívčí dramík, samozřejmě, protože holky ho zpívají zborově na parketu. A vy jste na Fresh in the Mix, Fresh Party Mix číslo 2. Playlist můj Facebook.

taky aplikace, která díky internetu hraje všude, jak já s oblíbou říkávám, a taky DAB Plus. Jsme tady pro vás více jak 3 roky. Jsme Fresh. Radio Fresh.

My jsme jmenovali Kanye West. Myslím, že se to jmenovalo Bounce 2. Vyšlo to nejdříve jako bootleg, jako neoficiální remix. A pak se to Sigma udělala obrovský hit Nobody to Love 2014.

Tak takhle to je slavné skladbě. V rytmu reggaetonu bude příští rok 10 let. Pomaloučku, Despacito. Daddy Yankee, Luis Fonsi. Pak tam přidali ještě Biebera, aby to bylo úspěšné.

0: Mike Spirit, jeho Prime Time 2015. Nedivočíme, houpeme se na Freshy in the Mix v rámci středy. Fresh
1: Mix. Fresh Mix. Monaliza rapu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V jedna Sixtinské kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

Originál 1993, kanadský Snow Informa, verze od Con Calmy a Katy Perry. Tady od Lilyho Henkyho, Con

Aj se Chipego. Michel Tello. V podstatě fotbalová písnička 2011. A opět jí zpívají všichni.

0: Tak to byla hodinka starých pecek, pár hitů, které fungují vždy a všude. Fresh Party Mix pořadovým číslem 2. Příští týden si dáme další v rámci letního módu, prázdninového módu na Freshi. Playlist můj Facebook. Zase zítra po 17. Indomix a zítra pozor, speciální host, mrkněte se na naše stránky, ať víte, kdo tam se mnou bude. Fresh Radio.
1: Růžový son. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: Kdy už tam budem.
6: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
7: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
8: Moje auto mě reprezentuje.
9: Automička IMO.
8: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
9: Automička IMO.
8: Perfektně umyté auto od 109 korun.
9: Automička IMO.
8: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
9: Automička IMO.
8: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

0: Tak jdeme do finále. Pink Pony Club, Chapel Roan. Club, oh mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong. Hezký poslech.
1: Fresh Mix a Aleš Bruna.
0: Uděláme si ve finále takovou pink, tedy růžovou party. Zkusím vybírat jenom pink. A to by vlastně asi nevyšlo, tak ještě tady já mám Pink Panda remixy. Tohle to je Pink Pony Club. A jo, něco s názvem Pink vytáhnu.

0: přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čeká tě svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Víkend na chatě, stylově.
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: Čau.
1: Čau, krásný středeční večer a dneska je opravdu krásně.
0: Dneska je krásně, no.
1: Že je léto.
0: Ono vypadá to tak, no.
1: 25, 26.
0: Hlavně jsme přišli tady do studia a říkáme si jako, tady něco zvláštního, že? To
1: tady světlo. Svítí přirozené světlo. I když jsme si přisvítili i tím umělým.
0: Jo, trošičku, no, už jsme slepí trošku, takže.
1: Jsme staří. No, dneska tady máme 7 novinek a v druhé hodince Dimension z Ultra.
0: Ultra.
1: Ultra Music Festival.
0: Super.
1: A nám už tady hraje první novinka, tohle jsou Disrupta, Goddard, Charlotte Haining a track Heartstrings a vychází to na velkém labelu Sony Music.
0: Hezky, tak jdem si to poslechnout.

0: Tak po Subfocusově remixu tady máme další novinku. Je tady Ederwood a Hugh Hardy. Track se jmenuje Tangara. Je to hodně dobrý track, si myslím.
1: Jo,
0: se to
1: líbí, jo.
0: Jako ten vokál prostě.
1: Nečekal jsem tenhle track od těchhle dvou. Nebo...
0: S tím beatem je to takové funky, nebo jak to nazvat. Prostě šlape to. A vychází to pro mě docela překvapivě pro tyhle dvě jména na D&B All Stars Records.
1: Aha, to jsem taky neviděl, jo. Tak jo, jdeme si to rád, je to fakt super.

0: La Señoritas.
1: To je krásná písnička. Amigos, máme tady...
0: Zoro přijel.
1: Jsem přemýšlel na něčí v španělsky. Amigos, hombres. Paja. Dobrou chuť, pokud právě večeříte. Každopádně tohle je projekt Magnitude a ten vydává track Muleta, což teďka jsem si teda vygooglil, kdyby někoho zajímalo, tak je to tyč, na které visí červená plachta Toreadora, jak vlastně dráždí ty bíky.
0: Jo, takže, já myslím, že to je střih vlasů,
1: to,
0: víš? Jako,
1: no to taky. To taky, takže kdo jak si to vezme. Jestli španělština, nebo...
0: Prostě... Jak tě sejme ten bík, tak máš vlasek mulet.
1: Přesně. No a jinak tenhle track vychází na Evolution Chamber, tak pojďme na něho.
0: Jdeme na to. Jdeme na ten track. Fatal Zero.

0: Pecka, pecka.
1: Jo, dobré, na Neuro jako má to nějakou melodii, takže to mi baví, že?
0: A teď mě tak napadlo, nehrali jsme to už?
1: Jo, já jsem to hrál ve Stounu. No,
0: ne tady,
1: to...
0: ale nebo už tady jsme to
1: živali? Tady ne.
0: Ne?
1: Tady
0: OK.
1: Ne. Tady ne.
0: Dobraž. No, co jsme chtěli říct, co nás... Takhle, o víkendu teď byl Let It Roll on tour.
1: On tour v Ostravě.
0: Ale o tom si možná pokecáme posléze.
1: Ano.
0: Spíš si řekneme, co nás čeká tento víkend, respektive čtvrtek.
1: Čtvrtek, takže zítra nás čeká tady ve Fabriku. Přijedou oblíbení Terry Killers. Neurotic pořádají tuhle akci a mimo to tam vystoupí Prdk, Doktorax, Cyborg, Rogan a spousta dalších. Spousta. Je to opravdu dlouhý line-up. A my si můžeme dát soutěž, co říkáš?
0: Já jsem pro. No, jo, můžeme určitě.
1: A bude to...
0: Bude to pro boomery asi. Protože to takže... dáme na Facebooku.
1: Aha, já jsem myslel, že řekneš nalibím se ti, když pro boomery. Napište nám na Lipko.
0: Na Lipko, když nám napíšete na Lipko. Ne, ne, když nám napíšete na Facebook, do zprávy, do mé message... Co, viď?
1: To je zpráva.
0: To je zpráva?
1: Myslím. Napište, chci jít na Teddy Killers zítra do Fabriku a nejrychleji ten, co to napíše, tak získá dva? Jeden nebo dva?
0: Tak dva dáme. Aha, myslím, že dáme nějakou otázku, je to mají těžší, ale pokud takhle, tak jo. Tak FEMFA už vymyslel soutěž. Uděláme to tak, jak řekl Ondra. Napište, chci jít do Fabriku na Teddy Killers a kdo bude první, tak tomu dáme dva lístky.
1: Ano.
0: Tak a tři, dva, jedna, teď.

0: abychom to upřesnili, nepište mě nebo Fenfovi, ale pište na Facebook Fatal Terror Helax, se jmenuje ten, ten profil. A tam, tam nám napište zprávu. Jo, je to tak? Řekneš tomu něco?
1: Ano, ano, pište.

0: Tak, další novinka.
1: Další novinka je tady. Toto je zajímavá kolaborace, protože jsou to Pendulum, Armin van Buuren.
0: A hlavně. Konečně.
1: S Pendulum taky na vokálu Robin Swire.
0: No to jsi mi vlastně říkal ty, že to měl někdo na, že to byl jako top comment pod videem, jo, že konečně Pendulum mají kolab s Rob Swirem.
1: Kdyby teda někdo nevěděl, tak vlastně Rob je jeden ze členů Pendulum, takže nám to přišlo takové vtipné, že jak to je rozepsáno. Nicméně tohle je zajímavá věc, ono to původně vyšlo, jako Armin měl jako taneční věc, prostě nevím, pomalejší taneční. Jo. S Robem a teďka se do toho vložili Pendulum.
0: A dali BPM na 184.
1: Přesně, zrychlili to, ano.
0: A je z toho tenhle kolab.
1: A vychází to na Armada Music.
0: Tak jdeme na to.

0: Řekni mi proč.
1: Řeknu ti, že zdravíme Stáňu a děkujeme, že podpoří klub a nechce vyhrát vstupenky. A kdo by teda chtěl vyhrát vstupenky, tak stále můžete psát na náš profil Fatal Terror na Facebooku. A každopádně už je tady další novinka. Je tady Rick North, že? Nepletu se.
0: Správně to říkáš.
1: Jo, protože já jsem řekl předtím něco jiného, ale teď slyším, co tam hraje. A Rick North je vlastně Sleepnet, což je jeden z bývalých členů Noisie, Nick. A potom je to taky Former.
0: Ok, ale já tady mám napsané Rick North, ano. Noisie, ano. Sleepnet, ano. A Former.
1: Ano, ono to tam je napsané, ale...
0: Je to jeden člověk.
1: Ne. Je to Rick North projekt a to jsou dva lidé. Aha. Je to Sleepnet a Former. A Sleepnet je bývalý člen Noisie. Prostě to tam někdo vecpal.
0: Jo,
1: aby, takhle. Nevím proč, chápeš?
0: Jo. Takže originál protože takhle Noisie. Vychází, takže když si ho koupím ten originál takhle, tak to tam bude napsané, jo?
1: Asi někde ano, no.
0: Ok.
1: Takže je to takové zmatené, ale není to zmatené. A nám už tady píše Hubert, takže zdravíme Huberta a...
0: Big up, Huby, vyhrál jsi.
1: Získáváš dva lístky, jednoduché.
0: Jo, je to jednoduché.
1: A pojďme si dát teda tuhle novinku, která ještě vychází, řeknu na Vision Recordings.
0: Jdeme na to.

0: tohle byla super novinka od Tien Shuga Control Alt Delete, a.k.a. Don Diablo.
1: Ano, takže je to jako v případě vlastně Pendulum a Armina, tak to je zase kolab dvou různých světů z elektronické scény.
0: Jo.
1: Co se vlastně jako chtěli taky, že udělat nějaký drum and bass, tak se prostě dali dohromady.
0: Jo. No, takhle, jakože Don Diablo si změnil, udělal si druhý projekt, ano, pro který dělal drum bass
1: čistě. Alter Ego.
0: Ano, ano. Není to jako třeba Armin van Buuren, který prostě si udělal drum bass z pendulaky, ale jasné, on pod tímhle alter egem bude dělat jako čistě drum bass jenom.
1: Mm-hmm. Wow. Dobré. ne, jako mi to přijde zajímavé, jako, že je to tak baví, jako. To je super.
0: Je jich víc, ještě jeden. Tyjo, no, teď je nový prostě na drum bassové scéně, nevím, jestli jsi ho zaregistroval.
1: Jo, nebude to třeba Caps Lock? Control Alt Delete. Escape už je, to je v drum and bassu vlastně Escape.
0: No. Enter.
1: Enter. Zapracujeme na to a dáme vám vědět náš projekt.
0: No jo, tak jo. Vlastně já myslím, že to je novinka, ale tohle není novinka.
1: Ne.
0: To je LSB a Edgewood Evermade. Fatal Terror.

Fresh Radio. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: Fresh Radio.
1: Fresh Radio. Fresh Radio.
2: Plné té nejčerstější muziky.

0: Tak jo.
1: My jsme se přehoupli do 8 hodiny večerní a to znamená, máme tady DJ set a tentokrát to je Dimensions Ultra Music, se to jmenuje? Ultra Music,
0: Ultra Music
1: Miami.
0: Festival.
1: Ano.
0: Jsem koukal, že oni tam měli, docela záplavy, nebo nějakou bouřku, ale jako z toho setu to vypadá, že to bylo v pohodě, takže asi dobrý, no.
1: Asi to vysušili a jelo se.
0: Hodili fén.
1: Přesně.
0: A jazda. Dobrý, dobře. Tak jo, to je od nás všechno. My jdeme na večeři, vy si dejte večeři a poslechněte si Dimensiona. A příští středu zase někdo z nás osmi tady bude.
1: Ano.
0: Tak čau.
1: Jo, mějte se pěkně, čau.

scream!

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Kdy už tam budem.
4: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
5: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Stuck in the days, I feel like I'm riding a wave. My life is a roller coaster inside of a maze. I hope it's a phase. Spending way more than I save. I don't know if I'm matching my age anymore. My

0: jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
0: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
4: Fresh Track. Novinka na Fresh Rádiu. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

Tak jste se dočkali po dlouhých 2 letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: FreshRadio.cz. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstější muziky.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz

svět není Lego, tak si nech to svý upražený ego. Člověk si naplánuje, ale Viktor potřebuje víc anarchie.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: My už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
4: Víkend na chatě, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Touch this. My flesh. Old school na Fresh Radio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz.
4: Ritmus.

jsou levý. Přetřevý táta to neví. Toká si na bedně, sedí tu vedle mě. Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.